0: Na východě Polska v noci na čtvrtek dopadla ruská střela s plochou dráhou letu, která narušila vzdušný prostor NATO. Polská armáda vyslala do akce stíhačky F-16, raketa ale dopadla na pole poblíž Lublinu. Varšava incident vyšetřuje a premiér Donald Tusk kvůli němu svolal krizový štáb. Ukrajina označila událost za další důkaz, že Rusko ohrožuje celou Evropu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Hokejisté pražské Sparty by rádi ukončili čekání na titul. Na jaře uplyne 20 let od doby, kdy ho získali naposledy. Pro nového trenéra Spartanů Patrika Augustu je to výzva.
2: Sparta je vždycky na slunce, všichni se na ní dívají. Mluví se o tom 20 let, to je samozřejmě dlouhá doba. Možná to bude o to větší tlak, ale já ten tlak nechci dávat na ty hráče. Ty musí jít prostě ukázat svoje nejlepší, co má. Já jsem přesvědčený, pokud to ukážou a podaří se nám to opakovat, takže můžeme být nejúspěšnější.
0: Spartané tento týden zahájili letní přípravu na ledě. Nová extraligová sezóna začne 15. září. 10. září bude do českých kin uveden dokumentární film Oasis Don't Look Back in Anger. Film sleduje návrat bratrů Liama a Noela Gallagherových po vleklých sporech na společné turné Oasis v roce 25. Štáb natáčel na zkouškách, v zákulisí koncertů i přímo na pódiu. Světová premiéra dokumentu se uskuteční na filmovém festivalu v Benátkách. Pátek by mělo být jasno až polojasno, k večeru případné přehánky nebo bouřky, a to zejména na severozápadě, maxima až ke 40.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: Thank you.

0: Thank you very much.
1: Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála prog rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáku Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Joe Bidena jsou venku a ministerstvo zastavilo řízení se Slávií kvůli derby. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Ceny pohonných hmot v Česku po konci vládní regulace opět zamířily nahoru. Nejvíc skokově přitom zdražila nafta. Litr dieslu po skončení cenového stropu vyletěl o korunu a 66 haléřů. Na průměrných 43,90 je tak nejdražší od poloviny dubna. Natural podražil mírněji na 42 korun a 33 haléřů za litr. Česko čelí výpadku klíčového léku tamoxifen. Závisí na něm léčba desetiny pacientek s rakovinou prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv sice dovezl 1000 balení z Dánska. Roční spotřeba v zemi je ale 40krát vyšší. Podle šéfa ústavu Tomáše Boráně vznikla díra v dodávkách kvůli problému ve výrobě i zpoždění u náhradního distributora. První dodávka dorazila do lékáren ve středu odpoledne a další zásilky mají následovat v nejbližších dnech. Tajné pásky Joea Bidena jsou venku. Zveřejnilo je po dlouhé právní bitvě Ministerstvo spravedlnosti Spojených států. Zvukový záznam odhaluje zmatenost ex-prezidenta dlouho před tím, než se o tom dozvěděla americká veřejnost.
1: Nahrávky vznikly během vyšetřování držení tajných dokumentů. Prezident v rozhovorech zápasí s vybavováním základních jmen a událostí. Mluví nesrozumitelně s dlouhými pauzami. Republikáni tvrdí, že jde o důkaz maskování kognitivních problémů. Bidena. Demokraté ostře protestují, zveřejnění audia označují za politicky motivovaný krok a nahrávky za vytržené z kontextu. Mnoho řadových Američanů pak považuje zmatenost Bidena za uzavřený problém a nechtějí se k tomu vracet. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv? Na rádiu Rockzone.
0: Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení se Slávií kvůli květnovým výtržnostem při derby se Spartou. Potvrdilo sice závažná pochybení v zajištění bezpečnosti, další sankce ale neuloží. Podle ministerstva jsou dostatečné už dříve udělené tresty, včetně 10milionové pokuty a 4 zápasů bez diváků. Pátek by mělo být jasno až polojasno, k večeru přehánky nebo bouřky, a to zejména na severozápadě, maximálně ke 40.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála pro rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáku Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nevýhodnou směnu lze vrátit. V Polsku se zřítila ruská raketa a hokejisté Sparty by rádi ukončili čekání na titul. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Pišto. Výměnu peněz si můžeme rozmyslet, například eura nebo dolary za špatný kurz lze do 3 hodin ve směnárně vrátit. Upozorňuje na to spotřebitelská organizace D-Test. Pokud přijdete do směnárny, vyměníte peníze a o pár kroků dál narazíte na výhodnější kurz, právě v ten moment je zákon na vaší straně. Směnu totiž můžete do 3 hodin bez udání důvodu vrátit. Směnárna vám musí vydat původní částku bez jakýchkoliv poplatků. Podmínkou je pouze doklad o směně, který provozovna po transakci vydává. 3hodinová lhůta začíná běžet okamžikem uzavření obchodu, počítá se ale jen provozní doba. Pokud směnárna mezi tím zavře, není nutné spěchat. Letošní festival Prague Pride v Praze posílí bezpečnost kvůli víkendovému útoku na podobnou akci v Berlíně. Účastníci během sobotního průvodu uctí oběť minutou ticha. Hlavní program se letos přesune z Letné na ostrov Štvanice a průvod povede novou trasou centrem Prahy. Festival začne v pondělí a nabídne víc než 100 kulturních a společenských akcí. Na východě Polska v noci na čtvrtek dopadla ruská střela s plochou dráhou letu, která narušila vzdušný prostor NATO. Polská armáda vyslala do akce stíhačky F-16, raketa ale dopadla na pole poblíž Lublinu. Varšava incident vyšetřuje a premiér Donald Tusk kvůli němu svolal krizový štáb. Ukrajina označila událost za další důkaz, že Rusko ohrožuje celou Evropu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté pražské Sparty by rádi ukončili čekání na titul. Na jaře uplyne 20 let od doby, kdy ho získali naposledy. Pro nového trenéra Spartanů Patrika Augustu je to výzva.
2: Sparta je vždycky pasmonce, všichni se na ně dívají. Mluví se o tom 20 let, to je samozřejmě dlouhá doba. Možná to bude o to větší tlak, ale já ten tlak nechci dávat na ty hráče. Ty musí prostě

0: co je nejlepší, co má. Já jsem přesvědčený, pokud dokážu a podaří se nám to opakovat, takže můžeme být nejúspěšnější.
1: Spartané tento týden zahájili letní přípravu na ledě. Nová extraligová sezóna začne 15. září. 10. září bude do českých kin uveden dokumentární film Oasis Don't Look Back in Anger. Film sleduje návrat bratrů Liama a Noela Gallagherových po vleklých sporech na společné turné Oasis v roce 25. Štáb natáčel na zkouškách, v zákulisí koncertů i přímo na pódiu. Světová premiéra dokumentu se uskuteční na filmovém festivalu v Benátkách. Pátek by mělo být jasno až polojasno, k večeru případné přehánky nebo bouřky, a to zejména na severozápadě, maxima až ke 40.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála prog rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáku Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Paliva letí cenově nahoru, tajné vásky Joea Bidena jsou venku a ministerstvo zastavilo řízení se Slávií kvůli derby. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Ceny pohonných hmot v Česku po konci vládní regulace opět zamířily nahoru. Nejvíc skokově přitom zdražila nafta. Litr dieslu po skončení cenového stropu vyletěl o korunu a 66 haléřů. Na průměrných 43,90 je tak nejdražší od poloviny dubna. Natural podražil mírněji na 42 korun a 33 haléřů za litr. Česko čelí výpadku klíčového léku tamoxifen. Závisí na něm léčba desetiny pacientek s rakovinou prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv sice dovezl 1000 balení z Dánska. Roční spotřeba v zemi je ale 40x vyšší.

0: Vybavováním základních jmen a událostí. Mluví nesrozumitelně s dlouhými pauzami. Republikáni tvrdí, že jde o důkaz maskování kognitivních problémů Bidena. Demokraté ostře protestují, zveřejnění audia označují za politicky motivovaný krok a nahrávky za vytržené z kontextu. Mnoho řadových Američanů pak považuje zmatenost Bidena za uzavřený problém a nechtějí se k tomu vracet. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení se Slávií kvůli květnovým výtržnostem při derby se Spartou. Potvrdilo sice závažná pochybení v zajištění bezpečnosti, další sankce ale neuloží. Podle ministerstva jsou dostatečné už dříve udělené tresty, včetně 10milionové pokuty a 4 zápasů bez diváků. V pátek by mělo být jasno až polojasno, k večeru přehánky nebo bouřky, a to zejména na severozápadě, maximálně ke 40.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála pro rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáku Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Krásný, dobrý, je poslední červencový den a ještě k tomu pátek, tak doufám, že to nějak pořádně uslavíte. 6 hodin ráno vám přeju krásný, samozřejmě to ráno, co jinýho, ať se vám dobře vstává, ať se těšíte na víkend a ať v tom víkendu opravdu něco vypukne. Co vypukne tady v tuhle chvíli je naprosto jasný, protože v každou celou, každý ráno, skoro každý, je tady s váma Pišto a ten má nálož čerstvých informací. Dobrý tobě.
1: Dobré ráno. Čechomor, areál Žopy v Holešově. Jsou věci, viď?
0: Žopy.
1: Vím, že Holešov kde zhruba je.
0: To já taky vím, ale nevím, co jsou žopy.
1: No to já taky ne.
0: To určitě něco znamená. Pište, ať víme.
1: A co bych ještě tady tak vybral? No je to hromada, řekneme si třeba i v rámci zpráv. Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hasiči zasahovali v Ostravě kvůli úniku čpavku. Na německých silnicích hrozí zácpy a hokejová Sparta chce zabojovat o titul. V ostravské multifunkční hale Ostravar unikl čpavek. Lidi z objektu bylo nutné evakuovat. Podle ostravského primátora Dohnala zrovna probíhal zápas mládežnického hokejového týmu. Látka se nedostala mimo budovu. Lidé v okolí dostali informaci o úniku a pokyn, aby si zavřeli okna. Hasiči na X-ku uvedli, že místo úniku čpavku se podařilo provizorně utěsnit. Po 23. hodině odvolali bezpečnostní opatření. Rybáři po celé republice se potýkají s nedostatkem vody, omezují nebo pozastavují přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku.

0: přibližně 150 rybnících. Podle kříže už v některých místech musí ryby odchytávat a přemístěvat do rybníků, kde voda ještě je. Německé silnice čekají dopravní zácpy. Situace bude v těchto dnech komplikovaná, především na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají školákům prázdniny. Dopravu bude navíc komplikovat i víc než 1000 stavenišť a uzavírek na německých dálnicích. K problematickým trasám patří i silnice vedoucí do Česka a do Polska. Na vině jsou mimo jiné pokračující hraniční kontroly, které provádí spolková policie.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Aktuální počasí přeje spíš plavání než hokej. Jenže za měsíc a půl se rozjede hokejová extraliga a hráči se na ní musí připravit horku navzdory. A tak například Spartané od pondělí trénují každý den. Víc už poví naše redaktorka Renata Kuková.
2: Jejich nový trenér Patrik Augusta si po třech sezónách u reprezentační dvacítky zase užívá klubový hokej.
3: Ta každodenní práce mi chyběla. Máme tady skvělou partu kluků, jsou zdraví, chtějí rád hokej, dělají něco, co milují, stejně tak jako my trenéři.
2: Po mužstvu bude chtít charakter a profesionalitu. Že má být hokej zábava, připouští, ale až po tvrdé práci, kterou vyžaduje.
3: První je tvrdá práce, výsledky a potom je zábava. To je takový moje krédo, jsem ta starší generace, takže určitě nebudu vstupovat z nějakého tvrdého tréninku.
2: Tak tomu do týmu dobře zapadá nová posila Sparty, útočník Matěj Bliml, který přišel z nižší zámořské AHL. Po trénincích si totiž ještě přidává.
4: Zůstanu několik desítek minut po tom tréninku a pracuji na detailech a věřím, že mi to pak prostě pomůže do těch zápasů. Jsem takhle zvyklý.
2: Na jaře to bude 20 let, co hokejisté Sparty naposledy získali titul. Jak říká trenér Patrik Augusta, pro všechny je to výzva, ale tlak na hráče přenášet nechce.
0: Hrady CZ zažijí svoje další poprvé. Putovní festival se vůbec poprvé v historii rozezní v Hluboké nad Vltavou. Toto místo nahradí dřívější stálici lokalit Atar Rosenberg. Už dneska tam vystoupí Trautenberg, Rybičky 48 nebo MiG 21 a zítra Daniel Landa, Vypsaná fixa, Krucipisk a další. Samozřejmostí je tradiční karneval masek a v sobotu odpoledne také prohlídka zámku Hluboká pro lidi s festivalovým glupenem. Že prosím tě, Kubo Ryboje, jestli si poslouchal zprávy, vole, tak bacha, ti nevylově nedej do jiného rybníku tam v té oblasti. A já přihodím, že dneska bude jasno až pole, jasno k večeru na severozápadě nějakých canky maxima do 39.
5: Děkujeme pěkně, abych teda za ženy chtěla říct, že některé by byly velice rádi, kdyby vylovili Kubu Rybu, ale o tom asi
0: to ještě
5: nikdy.
0: To by potřebovali velkou síť.
5: Ano, velká síť by to byla, ale zase by byly hodně šťastné. Co se týče dopravy, pojďme na to hodit bočko, zatím nic moc strašidelného, zácpy žádný hlášený nemám, ale začne se to štosovat, myslím, že už brzo si o tom povíme. Jinak v Praze na Novopatský ve směru k dálnici D10 u sjezdu na Satelice dejte pozor, je tam odstavený porouchaný auto a jelikož tahle trasa je vždycky hustá, tak je to ještě o kousek hustší. No a na Vyškovsku na výjezdu z Habrovan ve směru na Královpolské Važany bouralo osobní auto do stromu, takže tam v tuhle chvíli projedete s omezením. No a my to asi nastartujeme bez jakéhokoliv omezení. 6 hodin a 5 minut začíná ranní jízda na rádiu Rockzone. Já vám samozřejmě přeju dobrý ráno a nabízím Lucii a taky Blink 182 First Date.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Ptali se mě, jestli jsem už něco měl s nějakou holkou. A já jim řekl, že jasně. Ptali se mě, kolik jsem jí

0: 6 hodin 19 minut, Faith No More jsou přesně ta kapela, která dokáže jeden den svoje fanoušky rozesmutnit a druhý zase rozveselit. Dokázala to i letošní rok, když v únoru oznámila naprostý a definitivní konec. No a v létě potom ohlásila pro změnu turné novozelandsko-australské s kapelou System of a Down, takže kdybyste nevěděli, kam se jet ohřát, třeba v lednu, v únoru, což dneska v těch teplotách, co panují, zní divně, ale může se to stát, tak můžete třeba do klokaní země a tam si užít nejen hezký posváteční období, ale taky parádní muziku. Jenom takový malý tip.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď už ale pojďme na silnice, protože jak jsem slibovala, ano, začaly se tam dít věci. Začneme v Praze, bouralo se na Štěrboholský spojce směrem na Černý most, a to před sjezdem na Běchovice. Kolona popojíždí už od Štěrbohol a pomalu to jede taky Vekbelský ve směru z Letňan do Satalic. Ucpávat se začíná tradičně příjezd do Prahy po D7, a to konkrétně u letiště, kde se pracuje a jsou tam omezení. Na D6 na 28. kilometru před Novým Strašecím směrem do Karlových Varů srazilo osobní auto Srnu, tak tam si dejte bacha. No a D1, to je Evergreen na 116. kilometru u Jihlavy. Směrem do Prahy došetřují policisté v tuhle chvíli srážku nákladňáku s dodávkou, tak i tam se zdržíte.
1: Radio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už

0: Spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Toto je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Scandinavian Sleeping and Living.
6: S Rockzonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
6: Hit sezóny na rádiu.

0: Divoký byl už zítra na dostihový dráze ve Slušovicích v rámci takzvaného Sudfestu. Kapela vystoupí v 10:30 večer, ale před ní ještě třeba taky Panoptiko, Doga, Vypsaná fixa, Iné kafe nebo SPSK a tak dále a tak dále. Tolik pozvánka, teď už pišto.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. V Doksanech na Litoměřicku včera naměřili meteorologové přes 40 stupňů Celsia. Na mnoha místech také padly teplotní rekordy. Staronovým členem Rady České televize bude ředitel městské knihovny v Praze Tomáš Řehák, který v radě působil do letošního března. Senát ho včera vybral už v prvním kole tajných voleb. Hamas potvrdil dosažení dohody, která zahrnuje jeho odzbrojení a stažení izraelské armády z Gazy. Agentuře AFP to sdělili dva vysoce postavení činitelé hnutí. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy, kde vyzvou Bešiktaš. Po úvodní výhře 1-0 zdolali Tromze v domácí odvetě 3-1. Tenista Jakub Menčík dohrál na turnaji ve Washingtonu v osmifinále. Sedmý nasazený hráč prohrál s domácím Brandonem Nakashimou.
0: Děkujeme pěkně, venku 23 stupňů, už dost velký teplo takhle na ráno, tak si dáme ještě žhavější Red Hot Chili Peppers a Scar Tissue. Radio.

0: 6:40 na Radio Rock Zone doznívají Green Day a jejich Redundant. Už v tuhle chvíli je venku poměrně solidní teplíčko, vylezlo nám to až na 23 stupňů a co se týče silnic, no tak tam bývá i v těchto brzkých ranních hodinách poměrně horko a nejinak je tomu dneska v pátek 31. července, čili poslední červencový den, užijte si ho.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No ale ještě než si začnete užívat, tak tady jsou ty informace z dopravy. Dvě novinky mám v Praze, v Komořanské ulici u přemostění Pražského okruhu se srazil nákladák s motorkářem. Místo se projíždí v tuhle chvíli jenom jedním pruhem a nehodu vyšetřuje policie, dejte si tam pozor. A bacha taky na Štěrboholský spojce před sjezdem na Běchovice směrem na Černý most, kde se taktéž stala nehoda a kolona se tvoří už od Průmyslové.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: No a naznačila jsem, že si budeme povídat i o počasí, jdeme se na to mrknout, protože při pátku by se vám mohly tyhle informace hodit, tak pokud míříte někam k vodě, třeba odpoledne, tak děláte to nejlepší, co můžete, protože dneska bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer od západu sice může místy přibývat oblačnosti a sem tam občas se vyskytnout nějaká ta přehánka, ale to bude spíš věc ojedinělá. Jinak teploty budou opravdu vysoký, Pišto před chvílí říkal, že místy už překonaly 40. Dneska se místy čeká úplně to samé, ale v průměru počítejte něco mezi 35 a 39. Počítejte taky z Wolf Alice, vám nabízím právě teď White Horses.
1: Radio Rock Zone.
2: Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála prog rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáku Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Já myslím, že jste poznali, že jsme opět maličko nahlídli pod pokličku Klubu 27, což je takové společenství velkých a dobrých muzikantů, kteří se prostě nedožili třicítky, naopak zemřeli v 27 letech. A kromě Jimiho Hendrixe, který právě doznívá, tam patří třeba taky Kurt Cobain, Jim Morrison a nebo Janis Joplin. A tak smutný to občas v té muzice je.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A co se týče dopravy, tam taky není úplně veselo, ono ostatně tam veselo může být, ale když je tam veselo, co si budeme, o tom si tady nevyprávíme. Tak se pojďme podívat, jak to vypadá v Praze v těchto chvílích. Situaci sleduje Kuba z Global Assistance. Kuba nám sem zavolal a měl na srdci to, že nám to musí říct, tak ať nám to řekne. Ahoj Kubí.
2: Ahoj Zuzko, hezké ráno. V Praze na Štrboholské spojce směrem na Černý most před Běchovicemi došlo k nehodě. Postojte si v přerušované koloně od Záběhlic. Na Kořanské ulici u přemostění Pražského okruhu došlo k nehodě nákladňáku s motorkářem. Projíždí se jedním pruhem a policisté jsou na místě. A ucvává se Kbelská ulice na cestě do Hloubětína od Letňan. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubí, moc děkujem, žádný velký error nikde mimo Prahu nemám hlášený, tak jezděte opatrně, ať to nemusím měnit a my jdeme dál za další muzikou.
1: Radio Rock Zone.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro standard mletou kávu Marilla. Kilogram za 189,90 pouze v pátek. A čokoládu Milku v Billa klubu za 27,90. Billa. To dobré začíná u nás.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
8: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
9: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Nezničitelní Oasis a jejich pecka Whatever nám dosnívá na Rádiu Rock Zone krátce před 7 hodinou raní. Máme pátek 31. července. Svátek slaví Ignác a Ignác, všechno nejlepší pánové a všechno nejlepší také mistru Bolku Polívkovi, který dneska slaví narozeniny a z hereckých luhů ještě vyzdvihnul Jana Budaře, i to je dnešní oslavenec a taky Dean Cain, americký to Superman a herec, který se vzdal svého řemesla a od loňského roku pracuje prosím pěkně jako celník, to je takový nezvyklý vývoj událostí a velká změna. My změny rádi nemáme, zvyk je železná košile a tudíž je tady co, kdo píše. To a další zpravodajství. Nazdar.
1: Nazdar. No tak znáš ten vtip, že celníci berou drogy.
0: No teď proč tam šel asi?
1: No tak asi.
0: Se má dobře kluk jeden. Supermanovsky.
1: Dobré ráno. Buty dneska hrajou v Krosu v Praze, nebo spíš před Krosem, že jo. A v Doxech je pokáč, konkrétně v Přírodním divadle. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
1: Dnešek bude velmi horký, Jablonec i Hradec jdou v Evropě dál a Tony Iommi vydá solovku. I dnešek bude mimořádně horký, někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také včera. Meteorologové varují před velmi silnou zátěží teplem, lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty mohou způsobit také problémy například v dopravě nebo energetice. Policisté v noci našli 13-letou pohřešovanou dívku. Ta večer opustila letní tábor na svaté Kateřině u Chotěvic na Trutnovsku. Nebyla přitom v dobrém psychickém stavu. Z budovy vylezla oknem, neměla u sebe doklady, peníze ani mobilní telefon. Policisté nasadili do pátrání všechny dostupné hlídky i vrtulník. Hasiči pomáhali v hledání drony s termovizí. Dívka je podle informací hasičů v pořádku. Nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu. V některých úsecích plavidla doslova drhnou o dno řeky. Dunaj má nejnižší průtok za posledních 30 let.
3: Lodě s větším ponorom jsou odstavené v přístavoch alebo na kotviskách a čekají na zlepšení situace. Na slovenské straně se přistoupilo aj k změně režimu preplavování lodí cez plavebné komory vodného díla Gabčíkovo. Děje se len v určitých cykloch, aby se obmedzila zbytočná strata vody. Obsadenost musí dosáhnout minimálně 40%. Vyhliadky na zlepšení stavu hladiny Dunaja jsou mizivé.

0: let si tedy Hradec i jeho obyvatelé užili do syta.
1: Od prvního gólu, který jsme dostali, začali naši hrát fotbal.
2: Velmi, velmi dobrý.
3: Já jsem si to užil mega dobře. Bylo to někdy napínavý.
4: Super, super atmosféra, super lidi.
1: Co jiného na domácí, když je vyprodán.
2: To bylo perfektní.
4: No tak bude to jiný voříšek, no, ten Bešiktaš, co nás čeká.
0: Jeden z nejlepších týmů Turecka bude ve dvojzápase jasným favoritem a Hradec může jen překvapit. Začne už příští týden doma. Odvetu v Istanbulu pak rozehraje ve čtvrtek 13. Zatímco Jablonec si musí nejslabší ze tří evropských soutěží konferenční ligu zasloužit skalpy dvou soupeřů, Hradec si v případě postupu přes Turky bude mít jistou. Pokud jim podlehne, utká se oni pouze v jednom střetnutí. Legenda Black Sabbath Tony Iommi vydá solové album From the Dark. Naplánované vydání je na 23. října. Album uvozuje první single World Alone, jehož premiéra proběhla na speciální globální streamované události uspořádané v Iommiho rodném anglickém Birminghamu. Jen kousek od slavného mostu Black Sabbath Bridge přes kanál, který byl na počest této ikonické kapely otevřen před 7 lety. Klip si můžete dát v rokových zprávách na rockzone.cz. Dnes mělo být jasno až polojasno, na severozápadě později deštivo, maxima 39.
5: Děkujeme pěkně, podíváme se rychle ještě na silnice. Tak v Praze na Kruháči v ulici Podchodovém máme hlášenou havárku dvou osobáků, projedete tam s opatrností a na trase z Opavy do Ostravy u odbačky na Velkou Polom narazlo osobní auto do svodidel, stojí po nehodě u krajnice a místo je s opatrností průjezdné. Bez opatrnosti se vrhneme do další hodiny, protože nás čeká spousta skvělý muziky, jak jste samozřejmě zvyklí. Zahájíme to s AC/DC a taky z Nickelback a jejich snad úplně největší peckou, co napsali Rockstar.
6: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Guns N' Roses jsou taky jednou z těch kapel, u kterých to vypadalo, že to už zabalej, nicméně pánové povstali z mrtvých a koncertují o 106 a to už nějakých posledních pár let. Co se týče třeba současného turné, tak zítra máte možnost je vidět v Pensylvánii, což chápu, že poměrně z ruky, proto je možná lepší pozvánkou vás nalákat do vinařství Sonberg v Popicích, kde dneska zahraje David Koller. Vyrazit můžete taky do Bučovic, tam pro změnu na pódium běhnou tři ségry, anebo v rokový stodole Zahrádky hraje Nasycen a Laura a její tygři.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tolik rychlá pozvánka na dnešní zábavu, co se muziky týče. Teď se ale pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích a začneme v Praze, kde všechno sleduje Kuba. Ahoj, Kubo.
2: Ahoj, Zuzi, hezké ráno. V Praze na Štrbohouské spojice směrem na Černý most před Běchovicemi stále překáží dopravní nehoda. Do kolony se dojíždí na jižní spojice u Záběhlic. Pomalu pojedete po Kbelské ulici v místě rekonstrukce do Hloubětína a v Praze na kruhovém objezdu v ulici Pod Chodovem došlo ke srážce dvou osobáků. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubi, děkujeme. Na Jindřichohradecku na příjezdu do Chlumu u Třeboně směrem od Majdalény probíhá vyšetřování nehody dvou osobáků a autobusu. Tam počítejte s velkým omezením a na trase z Opavy do Ostravy u odbočky na Velkou Polom narazilo osobní auto do svodidel, stojí po nehodě Ukrajinice a místo je v tuhle chvíli už s opatrností průjezdné.
1: Radio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deo Spray Roll-On nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
4: Toto je?
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumím.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
8: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
9: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.
0: Ano, parádní léto prožíváme na Radio Rock Zone společně s letními hity a jedním z nich je samozřejmě tahle pecka od Vypsaný fixy, která se jmenuje naprosto jednoznačně Bylo to jistý.

0: Přiblížila se nám půl osmá, to znamená jedno jediné, je tady rychlej přehled, ten úplně nejrychlejší. A samozřejmě Pišto.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech. Nebude se stanovovat podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku, kterou včera schválil Senát. Předlohu dostane k podpisu prezident Pavel. Průmyslník Michal Strnad koupil od čínské firmy Sinochem 14% akcí italského výrobce pneumatik Pirelli, oznámil mediální zástupce firmy. Počet obětí výbuchu v uhelném dole na jihozápadě Pákistánu vzrostl na nejméně 32. 10 horníků je nadále uvězněno pod zemí, uvedli podle AP úřady. Fotbalista Pavel Juroška ze Slovácka dostal za vyloučení v utkání úvodního ligového kola na Slávii trest na 3 soutěžní zápasy.
0: Děkujeme pěkně a na Rockzone začínáme vyšetřovat. Je tady Perry Mason a samozřejmě Ozzy Osbourne.
1: Radio Rockzone.

0: A jestli vám to líbí nebo ne, Lenny Kravitz je jedním z nejoceňovanějších muzikantů dnešní doby, už taky ho překročil 60, ale vůbec na to nevypadá, nestratil vůbec nic ze svého talentu, ani ze svého sex appealu. Ten dneska určitě hodně jde, zvláště když očekáváme teploty kolem 40. To půjde do plavek i ten, který normálně do plavek nechodí, tak si můžeme popovídat, jak na tom my s tím sex appealem jsme. Nicméně, jelikož se blíží víkend, začíná v podstatě už za pár hodin, tak mám pro vás pár pozvánek a zrovna ta první vašemu sex appealu sice asi moc nepomůže, ale zase si tam užijete skutečně jako plnými chuťovými doušky, řekla bych. Koná se na zámku Konopiště, a to v sobotu i v neděli, a jedná se, pozor, o slavnost ovocných knedlíků. No tak odolejte tomu i v tomhle vedru. Dneska už tradiční akce uctívá samozřejmě oblíbené jídlo Arcivé vody Františka Ferdinanda Deste, prosím pěkně. No a na nádvoří budete moct ochutnat knedlíky meruňkové a švestkové, ale pozor, kromě nich taky halušky od slovenského kuchaře a čepovat se k tomu, kde bude pivo Ferdinand. Se vstupenkou na dva okruhy máte navíc porci knedlíků zdarma, pokud tedy nejste skupina, tam už to neplatí, ale když jste sami, tak si prostě dáte do nosu, no a tak ty plavky potom, no nějak to zahalíte, co se dá dělat, jo, vždyť o to jenom nejde. No a milovníci krásných a naleštěných veteránů, ty si taky užijou bez knedlíků, ale i tak to bude stát za to. V sobotu je čeká parádní den v Bohumíně, kde se koná klubová akce veteráni v hobby parku a ne soutěž elegance Bohumín. Sama jízda, kde se právě v eleganci budou vozy předvádět, startuje v 11:30, ale auta se začnou sjíždět už v 9 ráno, takže si je budete moct do sytosti omrknout. A užijou si i dámy, protože na ty čeká pro změnu přehlídka klobouků z 20. a 30. let minulého století. Na místě bude spousta občerstvení, pravděpodobně bez knedlíku, ale třeba se tam taky nějaký objevěj. No a můžete navštívit i minizoo, zahrát si minigolf nebo si s dětmi projít Mauglího stezku. Možností je víc než dost.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A teď ještě hodíme rychlý vočko na dopravu a pak už hurá za muzikou. V Praze na kruhovém objezdu v ulici Podchodovém se stala havárka dvou osobáků. Projíždíte jenom s opatrností na Frýdecko-Místecku. Za výjezdem z Jablunkova směrem k hraničnímu přechodu máme hlášenou taky srážku osobního auta, ale tentokrát s cyklistou, to je velký špatný. A na Jindřichohradecku na příjezdu do Chlumu u Třeboně směrem od Majdaleny se pořád došetřuje nehoda dvou osobáků a autobusu. I tam se tedy zdržíte. Pojďme si dát něco příjemného. Třeba Alice Coopera.
1: Radio Rock Zone.
2: Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála prog rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáků Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Saxon letos slaví půl století svojí existence a slaví ho samozřejmě jak jinak než koncertováním. V červnu zahráli v České republice na Rock for People, to už je ale samozřejmě dávno, dávno pryč. Pokud byste chtěli slyšet naživo ještě jednou a třeba hned dneska, tak máte pidi malou šanci, protože právě dneska zahrajou Saxoni v německém Wackenu, což mimochodem je třeba z Prahy autem 7 hodin, takže šup, šup, už je čas, pane učiteli, měli byste naskočit za volan a podívat se, jestli to vůbec ještě stihnete.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A pokud jste mě poslechli a usedáte za volant, tak se vám určitě budou hodit dopravní informace. Začneme v metropoli, kde situaci sleduje Kuba. Kuba ví, co se tam děje, co se tam hlavně událo novýho. Ahoj, Kubo.
2: Ahoj, Zuzi, hezké ráno. Po dopravní nehodě zůstává omezený provoz. V Praze na Štěrboholské spojce před Běchovicemi na cestě na Černý most očekávejte zdržení od jižní spojky místy už od Spořilova. Ucpává se Kbelská ulice v místě rekonstrukce od Letňan až po Hloubětín. Na dopravní nehodu dejte pozor na proseku na křižovatce ulic Vysočanská a Prosecká. A silný provoz čekejte z obou stran na D7 na cestě z Chomutova před exitem na letiště. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubi, děkujeme, ve Žďáru nad Sázavou v Purkyňově ulici si dejte pozor, boural tam osobní auto a místo se projíždí jenom Kyvadlově a velký špatný to máme na Brněnsku mezi Rosicemi a Neslovicemi, kde se srazil osobák s dodávkou a došlo tam k úniku paliva. S opatrností tam ovšem projedete zase jenom Kyvadlově. Blíží se nám 8 hodina a další zprávy s Pištem, do té doby další muzika.
1: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 11,90 a kuřecí prsní řízky kilogram za 109,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Narkotické opojení máme za sebou. Zpátky do reality je pátek 31. července 7 hodin 59 minut k tomu. Posloucháte rádio Rockzone, protože se blíží celá, tak je naprosto jasný, co se stane. Než ale pustím Pišta ke slovu, tak vám musím připomenout, že slaví dneska narozeniny mistr Bolek Polívka, všechno nejlepší, a taky herec Jan Budař. No a svátek je taky jasný. Ignác a Ignát, to jsou pánové, na které byste si dneska měli vzpomenout, pokud tedy nějakého znáte. Všechno nejlepší samozřejmě od nás teď už, ale další zprávy. Nazdar, člověče.
1: Dobré, no to mi dlouho nikdo neřekl.
0: No to je, taky jsem se zasekla, všim si z toho.
1: Dobrý ráno. Profesor dneska hrajou ve vagónu v Praze. A existuje vůbec ještě vagon v Havlíčkově Brodě? To už asi ne.
0: Já si musím přiznat, že jsem tam nikdy nebyla, byť jsem o něm slyšela.
1: Já takže jednou, jo, vůbec a pak netuším. Jsem měl vši, ale nevím, jestli to bylo tam teď.
0: Děkujeme, že nám děláte dobrou reklamu.
1: V Litomyšli dneska Tatáči, a to na Zámeckém návrší na prvním nádvoří. Kdybyste došli na druhý, no tak se vrátíte, když takhle.
0: A nebo to uslyšíte a nebude tam tak narváno a můžete nebo si zatrsat, že?
1: Hm. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Češi si nejčastěji půjčují kvůli autu a bydlení. Policie dopadla ve Španělsku stíhaného Čecha a Fatscher nejspíš oznámí nového reprezentačního trenéra. Nejčastějším důvodem pro půjčku je koupě auta nebo rekonstrukce bydlení. Podle agentury Ipsos si ale téměř desetina lidí půjčuje i na běžné výdaje a 6% lidí na splacení jiného úvěru. Půjčky si podle výsledků šetření častěji berou starší lidé a obyvatelé malých obcí. Pro půjčku si lidé stále nejčastěji chodí do banky, kde mají svůj účet. Češi jsou obecně v přístupu k půjčkám dlouhodobě konzervativní. Pouze 10% respondentů je považuje za běžný finanční nástroj. 16% lidí uvedlo, že by si půjčku nevzali za žádných okolností. České dráhy plánují letos investovat do vlaků až 20 miliard. Rozsah modernizace v příštích letech bude záviset především na požadavcích objednavatelů dopravy, tedy krajů a státu. Letos do konce prázdnin dostanou České dráhy podle mluvčího Petra Šťáhlavského 94 různých vozidel.
3: Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj. Těch je 15. Zároveň s dodávkami nových vozidel rušíme starší lokomotivy a vagony.
1: České dráhy v posledních 4 letech investovaly do obnovy a modernizace vozového parku celkem zhruba 60 miliard korun. Policisté vypátrali ve Španělsku stíhaného Čecha. 55-letý muž byl obviněný z podvodu při obchodování s palivy se škodou přes 50 milionů korun. V zahraničí se skrýval před soudem. Kvůli podezření z možného ublížení na zdraví obviněného muže ho kriminalisté dopravili do Česka za přísných bezpečnostních opatření. Nyní je ve vazební věznici a v případě odsouzení mu hrozí až 10 let vězení.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbaloví fanoušci se zřejmě dozví jméno kouče české reprezentace. Fotbalová asociace svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci, kde by jeho jméno měla zveřejnit. Podle španělského deníku AS by nároďák měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia. O trenérovi z ciziny hovořil na začátku července také předseda Fatscheru David Trunda. Pokud se tak stane, bude mít naše reprezentace prvního zahraničního kouče v historii.

0: Dnes by mělo být jasno až polojasno, od severozápadu později nějaký lokální mráčky, maxima k 39.
1: No nezní to dobře, dneska se hodně ohřejeme a ohřáli jste se možná až dokonce bych řekla, zapotili jste se na silnicích, v dopravě to totiž pořád ještě vře a to máme prosím už 8 hodin, tak si myslím, že by se to mohlo pomalu sklidňovat. Nicméně v tuhle chvíli na výjezdu z Prahy v Lipské ulici před omezením u letiště směrem do Chomutova se vytvořila 3-kilometrová kolona, směrem od Chomutova má kolona necelé 2 kilometry, takže si postojíte v obou směrech ve Žďáru nad Sázavou. V Purkyňově ulici máme hlášenou nehodu osobáku a na Brněnsku mezi Rosicemi a Neslovicemi je to velmi špatný, srazilo se tam osobní auto s dodávkou a došlo tam k úniku paliva, takže sice projdete, ale jenom Kyvadlově a je to tam taky poněkud hustší. Pojďme radši za muzikou, za chviličku pozvánka na tři ségry, dneska hrajou v Bučovicích, ale ještě předtím se sem vetřili Rammsteini, Bubis Dům.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Peti Smith nám tady zatančila krásně na boso, což samozřejmě můžete v těchto tropických teplotách, které nás dneska čekají, udělat i vy. Chtěli-li byste si skočit se mnou, pak musíte vyrazit do Strakonic, do Panské zahrady, kde dneska koncertuje kapela Mňága a Žďorp. Určitě nás čeká nejedna hezká písnička a pokud by vás lákal spíš nějaký pořádný dupák se supicí, což je pochopitelné, tak to potom zaměřte do Bučovic, kde tahle sympatianda společně s třema ségrama rozburá areál tamního Litava parku. Tolik jenom dvě krátké pozvánky, další najdete na našem webu v sekci Club Life, anebo taky na našich sockách. My teď máme nejvyšší čas podívat se zase na silnice.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak to nebudeme oddalovat a začneme v Praze, kde situaci sleduje pořád ještě Kuba a Kuba ví. Ahoj Kubí.
2: Ahoj Zuzí, krásné ráno. Zhruba 2-kilometrové fronty čekejte v obou směrech na D7 před exitem na letiště. Po ranní nehodě zůstává omezený provoz v Praze na Štěrboholské spojce na Černák před Běchovicemi. Kolona aut se sune přes jižní spojku od D1 od Chodova. Ucpává se tradičně Nucelský most do centra a v obou směrech Vlznova ulice kvůli výraznému dopravnímu omezení. A na kruhovém objezdu v ulici pod Chodovem došlo ke srážce dvou osobáků. Z Globa Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkujeme, mám tu jednu žavou novinku. Na dálnici D11 na 106. kilometru směrem od Prahy na Jaroměř havarovalo osobní auto, který to nakulilo do svodidel. Počítejte s velkým omezením, kolony se zatím netvoří, ale tvořit se pravděpodobně začnou.
1: Radio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: S Rock Zonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
11: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
12: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.
0: Ano, ano, celý léto, celý prázdniny vám nabízíme hity, se kterými ty horký teploty přežijete mnohem snadněji a mnohem zábavněji. A tohle je samozřejmě jeden z nich, skandinávští Europe. Už to samo o sobě vás může trochu ochladit a jejich z brusu už ne, ale nová pecka, která se jmenuje Cult of Ignorance. Pojďme si to užít společně.

0: 8.28 in excess a baby don't cry, skutečně není žádný důvod k pláči, naopak drštičky se roztahují k úsměvu, je tady totiž Pišto a s ním další jeho velmi rychlý přehled, tohle vystoupení si nemůžete nechat ujít, pojďme se na to vrhnout.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. V Doksanech na Litoměřicku včera naměřili meteorologové přes 40 stupňů Celsia. Na mnoha místech také padly teplotní rekordy. Staronovým členem Rady České televize bude ředitel městské knihovny v Praze Tomáš Řehák, který v radě působil do března. Senát ho včera vybral už v prvním kole tajných voleb. Hamás potvrdil dosažení dohody, která zahrnuje jeho odzbrojení a stažení izraelské armády z Gazy. AFP to sdělili dva vysoce postavení činitelé hnutí. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy, kde vyzvou Bešiktaš. Po úvodní výhře 1-0 zdolali Tromze v domácí odvetě 3-1. Tenista Jakub Menčík dohrál na turnaji ve Washingtonu v osmifinále. Sedmý nasazený hráč prohrál s domácím Brandonem Nakashimou.
0: Děkujeme, Sláva, nazdar zprávy, jdeme do Nirvány.
1: Radio Rock Zone.

0: takový náhodní kolem jdoucí, to byly v tuhle chvíli Green Day, který k nám přišli s peckou When I Come Around. Máme 8 hodin a bezmála 39 minut. Posloucháte samozřejmě ranní jízdu na rádiu Rock Zone. Je 31. července, pátek lidi. To je úplně zásadní informace. Začíná vám víkend už za chvíli.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No na to se dá samozřejmě jenom těšit, nicméně i nepřímné povinnosti tady máme a tu jednu je podívat se, jak to vypadá v dopravě. Tak na dálnici D11 na 106. kilometru směrem od Prahy na Jaroměř havarovalo osobní auto, nakulilo to do svodidel. Počítejte tam tedy s omezením. Na trase z Brtnice na Třebíč za okřížky probíhá vyšetřování nehody osobního auta s cyklistou. Projíždí se tam jenom Kyvadlově a ve Frýdku místku na hlavní třídě na úrovni Místec náměstí směrem na Frýdek se srazilo osobní auto s nákladňákem, blokují jeden jízdní pruh. Počítejte se silným provozem a také s kolonou.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Čím můžete počítat ohledně počasí, na to se podíváme hned teď. A samozřejmě už tušíte, že zas taková kosa vám nebude. V tuhle chvíli teploty kolem 23 stupňů, bude to samozřejmě jenom stoupat. Dneska meteorologové předpovídají tropické teploty, které místy můžou vystoupat až ke 40. Na většině území se ale budou pohybovat mezi 35 a 39. K tomu bude jasno až polojasno, jenom později odpoledne a večer sem tam občas nějaký ta oblaka a sem tam občas i nějaké to pršení. Co se týče soboty, to už by mohlo zapršet na více místech, ale bude to zase jenom lokální a nic velkého. Teploty půjdou mírně dolů, měly by se držet kolem 30 a stejně tak to bude vypadat i v neděli, kdy se teploty udrží zase kolem 30, ale už by pršet nemělo. Pokud se tedy chcete někam ochladit, tak to musíte prosím pěkně na ostrovy, konkrétně na ty irské, kde dneska čekají v Dublinu maximálku 20, anebo si skočte do skotského Edinburghu a tam budete mít dokonce jenom 16 krát. Jasně se to poslouchá.
2: Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála prog rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáku Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na rádiu Rock Zone.
0: Horko nehorko, my frčíme dál. Tohle jsou Hailstorm a jejich Steeple.

0: Iggy Pop je už, jen co je pravda, trochu pomačkaný, nicméně pořád se cítí jako divoké dítě vtrhnul taky do našeho vysílání v 8 hodin a 48 minut. Dobře udělal, protože mi připomněl, že se musím podívat na to, jak divoký je to na silnicích, tak na to pojďme hodit bočko.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Začneme v Praze pořád ještě, tam všechno bedlivě sleduje Kuba a Kuba nám řekne, co se tam děje. Ahoj Kubo.
2: Ahoj Zuzi, hezké ráno. Problémy očekávejte na cestě od Barandovského mostu na Černý most. Popojíždí se od Spořilova téměř po Běchovice, kde od rána překáží dopravní nehoda. Na cestě na Smíchov se ucpává tradičně baranďák. Zhruba 2-kilometrové fronty čekejte v obou směrech na D7 před exitem na letiště. Pracují tam silničáři. A dopravní nehoda překáží na Kulaťáku v Dejvicích před odbočkou na Svatovíckou. Z Globa Assistance, Kuba.
0: Kubo, velký díky, podívejme se ještě do Fritku Mistku na hlavní třídě na úrovni Místeckého náměstí. Směrem na Frýdek se srazilo osobní auto s nákladňákem, blokují v tuhle chvíli jeden pruh, počítejte s tím, že se tam vytváří kolona.
1: Radio Rock Zone.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

A za zvuku Evanescence rozloučíme, máme 8 hodin a 50 minut, bylo mi ctí s vámi trávit celý tento týden rána, mějte se krásně, za chvíli už Tomáš, užijte si víkend.

0: Ladíte rádio Rock Zone, Heiner a Intoxicated píseň, no, pátek 31. července, Ignácům a Ignátům, všechno krásný, mé jméno Tomáš Frede, tady se mnou taky Pišto, cítím se tady v bezpečí, je to jeho.
1: Dobré, pravé, no, ještě ráno vlastně.
0: Je to
1: no,
0: tak?
1: No, dobře, no. A buty, dneska v Holešovicích, tak si protřepeš uši, halo, slyšíš mě, halo?
0: No, to je špatný nalevo, a kde?
1: V krosu,
0: jo.
1: No, před krosem.
0: Před krosem, tak, no, tak to je jako no. Daleko hezčí, bych tak řekl.
1: A nebo, kde jsem to viděl, tady, areál Žopy v Holešově, Čechomor.
0: Člověče,
1: to víš, že to je, tam jste určitě hráli v Žopech, ne?
0: No, určitě.
1: Tam jezdíte furt.
0: Kde to je, aspoň nějakým směrem mě naveď?
1: Tak Holešov je směrem jako doprava.
0: Jo, dobře. No. OK. No tak tam jsme určitě nehráli.
1: Víš, že je Holešov?
0: My moc doprava nejezdíme.
1: Teď jste byli v Brně teďka.
0: No dobře, ale tak to je ještě jiný pravo.
1: Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: U hranic s Rakouskem se otevře další úsek dálnice. V Česku upadá zájem o rekvalifikace a na německých silnicích hrozí zácpy. Dálniční síť bude ode dneška zase o kousek delší. Ředitelství silnic a dálnic spustí provoz na D3 u rakouských hranic. Řidiči se nově projedou po 3,5-kilometrovém úseku od Nažidel do Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku. Cesta k moři po této trase bude o něco příjemnější. Slavnostní setkání na dálnici se uskuteční v 9:30. Přibližně kolem poledne už by měl být provoz puštěný. Celá jihočeská část dálnice D3 bude hotová v roce 2027. Zájem o rekvalifikace v Česku upadá. Úřad práce čeká větší vlnu příjmu žádostí o ně zase koncem léta, kdy se otevřou dva nové programy. Největší zájem je v poslední době zejména o kurzy týkající se digitálních kompetencí a výuku jazyků. Podle červnového průzkumu výzkumného ústavu STEM má obavu z nezaměstnanosti 40% osob v produktivním věku. Český pracovní trh se ale v posledních letech potýká spíš s nedostatkem pracovníků. Nezaměstnanost v červnu dosáhla 4,8%. Míra nezaměstnanosti zůstává jednou z nejnižších ze států Evropské unie. Německé silnice čekají dopravní zácpy. Situace bude v těchto dnech komplikovaná, především na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají školákům prázdniny. Dopravu bude navíc komplikovat i více než 1000 stavenišť a uzavírek na německých dálnicích. K problematickým trasám patří i silnice vedoucí do České republiky a do Polska. Na vině jsou mimo jiné pokračující hraniční kontroly, které provádí spolková policie.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Za měsíc a půl se rozjede hokejová extraliga a hráči se na ně musí připravit horku navzdory. A tak například Spartané od pondělí trénují každý den. Víc už poví Renata Kuková.
3: Jejich nový trenér Patrik Augusta si po třech sezónách u reprezentační dvacítky zase užívá klubový hokej.
4: Ta každodenní práce mi chyběla.

0: Zvyklej.
1: Na jaře to bude 20 let, co hokejisté Sparty naposledy získali titul. Jak říká trenér Patrik Augusta, pro všechny je to výzva, ale tlak na hráče přenášet nechce.
2: Legenda Black Sabbath, Tony Iommi vydá solové album From the Dark. Naplánované vydání je na 23. října. Album uvozuje první single World Alone. Jehož premiéra proběhla na speciální globální streamované události uspořádané v Iommiho rodném Birminghamu, jen kousek od slavného mostu Black Sabbath Bridge přes kanál, který byl na počest této ikonické kapely otevřen v roce 2019. Klip si můžete dát v rokových zprávách na rockzone.cz. Dnes. Je pátek. Mám to tady správně.
3: Je tam.
2: Dobrý. Jasno až polojasno k večeru od západu, od severozápadu. Nějaký mráčky, nějaký deštičky, ale nic velkýho. Maxima ke 40.
4: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
3: Přihodím ještě v rychlosti dopravu. Dejte pozor. Na příjezdu do Olomouce směrem od Mohelnice za Kruháčem se srazilo osobní auto s jeřábem. Chápeš to?
2: Se stane prostě.
3: No stane se to, no. Prostě přelíneš jeřáb a je to tam. Blokovaný jeden jízdní pruh a v obou směrech se tvoří kolony. No a v Brně, v Gajdošově ulici za křižovatkou Skaleckého směrem z Husovic stojí poruchaný osobní auto. Opatrně. Co?
2: No, říkám aj.
3: No. A mezi Skid Row, Nickelback, Nightwish.
4: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.21, pojďme si dát dopravu. Dopravu od Jakuba, který sleduje v Praze. Čau.
2: Ahoj Tome, hezké ráno. Na dopravní nehodu stále pozor v Dejvicích v Praze před odbočkou na Svatovíckou z Vítězného náměstí. Zdržíte se také kolem 5 minut u Bořislavky na Evropské ulici do centra. I tam se bouralo. Popojíždí se už v obou směrech okolo 5 až 10 minut na Vilznově ulici, opět kvůli výraznému dopravnímu omezení. Ucpaný Nuselský most do centra a po nehodě zůstává částečně omezený provoz na Štěrboholské spojce na Černiák před Běchovicemi. Očekávejte přerušované kolony od Chodova. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info. Ještě doplním, že v Ostravě v Plzeňské ulici u Lidlu se srazila 2 auta, doprava tam zpomaluje. No a na D2 na 10. kilometru ve směru na Bratislavu od Brna bouralo osobní auto. Počítejte taky s kratší kolonou. Mám pro vás Judas Priest, dáme si je každou hoďku, ať se naladíme na jejich nedělní koncert. No a dáme si taky, v tomhle případě Strokes.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: A to bych málem zapomněl, samozřejmě, začíná víkend, tak se neobejdeme bez předpovědi, už v tuhle chvíli 28 stupňů, jasno, dnešní maxima až 39 na severu Čech kolem 34 stupňů, v noci to zůstane na nějakých 22, 20 stupních, no a sobota bude převážně oblačná, přechodně až polojasnou, ojediněle během dne od severozápadu, postupně na většině území se vyskytnou přehánky, 29 až 33 stupňů, sever Čech 27, jihovýchod Moravy 6, 130 stupňů.
0: Radio Rock Zone.
3: 3 sestry Open Air Tour 2026. Točník 22.8. fotbalové hřiště. Oslavte s námi fanánkovi 60. samozřejmě i s pivem 3 sestry. Vstup 17.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.3sestry.cz.
4: Ptáš se mraku,
5: ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

Jedni ze zakladatelů nový vlny britského metalu. Od 70. let ukazují cestu všem podobným kapelám. Judas Priest ukážou cestu i v neděli Ostravě. My si je na rádiu Rockzone dáváme už dneska. Každou hodinu jednu z těch nejlepších pecek.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Jdeme se na to podívat. Samozřejmě opět pojedou festiáky. Ty jsou v plném proudu. My se ovšem podívám, ale jo, ale mám to tady. Tak jo, tak hezky po pořadě. Praha, před krosem Buty, ve vagonu Profesor. Pojďme dál, v areálu Litava Park u zámku Bučovice. Tři sestry Opener, v přírodním divadle Doxy, dneska Pokáč. Na Víravě, na letním parketě, no parketu, nějaký revivaly. Areál Žopy v Holešově, tam jsou dneska Čechomor, na Kokořínsku v Nostalgický myši Garáž a Tony Ducháček. V Rokový stodole, tedy v zahrádkách Laurai, Tigři a taky The Pepper Jack. V Litomyšli na zámeckém návrší Tata Boys, v baráku ostravským Stana Puška a Jarda Murín. No a to by asi zhruba bylo všechno. Dáme si Ozzyho.
2: Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála pro rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáků Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Před desátou ještě mrkneme na jednu rychlou dopravu. Na trase z Jičína do Poděbrad u odbočky na Podmoky za Čněvsí probíhá vyproštění nákladního auta po nehodě, zdržení je kolem 5 minut. Dálnice D5, 9. kilometr směrem od Prahy na Rozvadov, stojí u hranice nepojízdný auto. No a v Praze v Evropský UMHD zastávky Bořislavka ve směru do centra Bouralo. Osobně auto s kamionem projedete jedním pruhem.
0: Radio Rock Zone.
2: Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
9: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: na mě vyskočilo, že někde nějací tokýští úředníci prostě z toho vedra oblíkli kraťasy a normálně to tamní k jejich kolegyně znechutilo.
1: No to chápu.
0: To nevím, co by dělali tady. No, si skákali z okna hromadně.
1: No jo, tak když ty chodíš furt nahej.
0: Já furt nahej a ty furt takový počmáranej. No. To si nevybereš. No nic, každopádně my vám přejeme krásný budoucí dopoledne, pátek 31. července, tohle byly samozřejmě blinkovaný titul. My jsme Radio Rock Zone a dáme si nějaký informace na vrch.
1: Dobré pravé ráno ledne, kdo má dneska narozeniny.
0: Skáček, co?
1: He, humus. Tam někdo nablil do toho, ví čutli.
0: Tak Evan Sevenfold a kdo?
1: Mr. M. Shadows.
0: Tedy no to je teleten.
1: Matthew Charles Sander.
0: Ten, jak jsem se asi pět let tohle jméno pletl se zpěvákem Papa Roach a to je zase Shedix.
1: Shedix, ano.
0: To je prostě furt nějaký šediny. Šediny mi po 40 vyskočily, co tobě?
1: Měla taky už dávno, jo. Ale už před 40.
0: No tak to by už taky dávno bylo 40, jo takhle. No, no jo, no, tak prosím tě, Shadows, je to 40-tník?
1: Jo, to je, no.
0: Není to 50-tník?
1: No, není.
0: Takže 1980... Jedna? Dva? Tak
1: kolik to si vyber?
0: Tak 80.
1: No, tak blbě. M. Shadows se narodil v dnešní den v roce 1981.
0: No, tak Mates. Matesovi všechno krásný. Pojďme dál.

0: A na ty bychom si zašli, víte, ještě někdy. Na ty bychom snad do toho Berlína jeli ještě jednou.
1: Já bych i do Ameriky snad, čeče.
0: Nekecej.
1: Jo. Já na nich byl jenom dvakrát.
0: Já vlastně taky v O2 aréně a v Edenu.
1: Byli v O2čku, jo?
0: Byli v O2čku.
1: No, v tom Edenu jsem byl taky a pak jsem byl v 90. Byl asi na 3x odkládaný koncert, tak tam jsem byl. Nějaká sportovní hala nebo něco takového.
0: Nebo teď Eden. Jsem trošku znejistil. No v Edenu byli na 1000.
1: Ale myslím jako zimní
0: Eden. Takhle, promiň, jo. Ale teď jsem trošku znejistil s tou O2 arénou, ale byl jsem na ní dvakrát, no.
1: No, tak dobře.
0: To je jedno. Každopádně.
1: Nebyl to nějaký jiný plešatý týpek, třeba Phil Collins, nebo já nevím, vole.
0: Na Filovi jsem nebyl asi nikdy, no.
1: Nebo no, Five Finger Death Punch, nebo no, já nevím.
0: Tak na to bych asi ani nešel, nepotřeboval. Pojďme zpátky tak nějak k těm Ariem.
1: Nebo Disturbed třeba.
0: Ježiš, vypadám znát to, že bych šel na Disturbed.
1: Ne, tak Dan Landa. Jasně, ty jsi byl na Landovi a říkal jsi, že to jsou Arie, už to chápu.
0: Jo, byl to Bad Day. Tak kdo?
1: No přece byl Barry.
0: Byl Barry.
1: O Bobule.
0: To byly nějaký telefony, je to byl zase Blueberry.
1: Tohle je Bill Berry.
0: No, bubeník.
1: Dobře ty, to ti vyšlo z toho, že to není...
0: To je taky od Bill.
1: No, to je pravda.
0: Bill Berry bubeník.
1: No je to ten původní bubeník, když ještě Ariem byli ve čtyřech, že jo?
0: Jo.
1: No, v 97. po, jak se dneska jmenovala. Automatic for the people.
0: No, je to možný, tak fanouškem tyhle tý kapely seš ty, odek živa, jo. Já jsem se jen tak tomu přitřel.
1: Tak prostě odešel.
0: A už tam není, no.
1: No. I když pozor, jak teďka, nevím, před rokem, před dvěma někde, jak zahráli tu jednu pecku, tak on tam hrál na kachon.
0: Nekecej, to tam byly jako dva bubeníce, jo?
1: Ne, tak ten, co s nima hrál na život, ten už je asi mrtvej. Ten,
0: takhle.
1: Co potom s nima...
0: Ježíš, to jsou situace tohleto. Tak Bill Berry, byl bubeník.
1: Aha.
0: A 1950... Devět.
1: No, tak zase blbě. Bill Berry, tedy původní bubeník R.E.M., se narodil v dnešní den v roce 1958.
0: 68. Já jsem totiž vůbec nevěděl, jak mě mohlo napadnout. Tahle ta desetiletka. To jsou starší, než jsem čekal.
1: No.
0: No nic, takže všechno krásný.
1: Tak viděl jsi jedy Michaela Stipe, ten je starý.
0: No, tak jako je to tak, no.

0: Na těch jsem byl taky v Edenu, teda mimochodem.
1: No já jsem na Coldplay asi nebyl nikdy.
0: No. A čeče, já tam šel jako z donucení a musím říct, že to bylo fakt dobrý.
1: Jo, lítalo hodně balónků, konfet.
0: A takový to, to je jedno.
1: Je to jedno, prosím tě, kdo z chladného hraní?
0: No ten plešatej, co si ho pletej s Michaelem Stipem právě.
1: Vůbec nevím.
0: Ty nebyl, no byl champion přece.
1: No,
0: bubeník, ty vole.
1: Bubeník Coldplay, no.
0: A on trošku, jako výborně zpívá.
1: To trošku smutný den, který jsme prostě zbytečně tady věnovali teďka všem bubeníkům světa snad.
0: Ale je dobrý bubeník.
1: Mě už není dobře z toho slova, jsem chtěl říct.
0: No, nevadí. Tak si řekni druhý hlas kapely Coldplay.
1: Druhý hlas kapely Coldplay by mohl být ročník, silný ročník 1974.
0: No, tak samozřejmě, zase blbě, world champion je ročník 78.
1: Tak všechno všem.
0: A jdeme na všechno podstatný, co se děje.
1: Nosím na hlavě žlutou.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Hasiči zasahovali v Ostravě v úniku Čpavku. Nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu a Jablonec i Hradec jdou v Evropě dál. V ostravské multifunkční Ostravar aréně unikl čpavek. Lidi z objektu bylo nutné evakuovat. Podle ostravského primátora Dohnala zrovna probíhal zápas mládežnického hokejového týmu. Látka se nedostala mimo budovu. Lidé v okolí dostali informaci o úniku a pokyn, aby si zavřeli okna. Hasiči na X-ku uvedli, že místo úniku čpavku se podařilo provizorně utěsnit. Nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu. V některých úsecích plavidla doslova drhnou o dno řeky. Dunaj má nejnižší průtok za posledních 30 let.
3: Lodě s větším ponorom jsou odstavené v přístavoch alebo na kotviskách a čekají na zlepšení situace. Na slovenské straně se přistoupilo aj k změně režimu preplavování lodí cez plavebné komory vodného díla Gabčíkovo. Děje se len v určitých cykloch, aby se obmedzila zbytočná strata vody. Obsadenost musí dosáhnout minimálně 40%. Vyhliadky na zlepšení stavu hladiny Dunaja sú mizivé, keďže v najbližších dňoch sa zrážky neočakávajú. Jozef Bálko, Bratislava.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
0: Českému fotbalu se včera dařilo. Jablonec otočil druhý zápas s chorvatským Varaždínem a po výhře 2-0 mu zbývá vyřadit dva další soupeře, aby si zajistil podzim v konferenční lize. O stupínek výš se pohybuje Hradec Králové. Jehož vítězství 3-1 podlí zátky sledovala vyprodaná aréna pro 9300 diváků. Z prvního zápasu měli otroci jednogólový náskok, ještě k tomu zlepšili hru a soupeře jednoznačně přehráli. První evropský zápas po desítkách let si

0: přeskočit na film Odvážná Vajana. Tentokrát ožívá v pestrobarevném hraném zpracování. Těšit se můžete na skvělou hudbu i Dwayna Johnsona, který kvůli roli poloboha Maujího musel denně oblékat 18-kilový oblek, pokračuje Saša Ptáčková.
1: Kdysi dávno v starověké Polynésii na ostrově kvůli činu poloboha Maujího uvízne strašlivá kletba.
2: Ukradl si srdce Tefíty a svět stihla kletba. Kdybys to srdce vrátil, všichni by tě měli za hrdinu.
1: Neohrožená dcera náčelníka pak odpoví na volání oceánu.
2: Oceán si nás nevybral jen tak.
1: Vyplouvá, aby našla Maujího a napravila jeho chyby.
3: Není kam uniknout. Bylo kam uniknout.
0: Dnes čekejte červenec, no.
4: Výborně.
0: Děkuju.
4: To je skvělý. A tady přehazují nějakou hudbu, dáme si třeba Rammstein nebo Kabáty.
5: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.20 a my si dáme další dopravu od Jakuba. Čau, Kubo.
2: Čau, Tome, pěkné dopoledne. V Praze na Novodvorské ulici u křižovatky s Jílovskou bourala dvě osobní auta. Osobák s kamionem překáží po nehodě v Tudulkách na Jeremiášově ulici u křižovatky s Bessemerovou. Na Evropské ulici u MHD zastávky Bořislavka na cestě do centra bouralo osobní auto s kamionem, provoz je omezený částečně. A zdržíte se na Cínovecké ulici, od Březiněvsi po sjezd na Kebelskou ulici a silnější provoz očekávejte i na jižní spojce u Štěrbohol směr Černý most. Z Global Assistance, z Kuba.
1: Kubo, díky za info, před námi další Judas Priest, mám pro vás taky Foo Fighters.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
5: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
6: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

jedni ze zakladatelů nový vlny britského metalu. Od 70. let ukazují cestu všem podobným kapelám. Judas Priest ukážou cestu i v neděli Ostravě. My si je na rádiu Rockzone dáváme už dneska. Každou hodinu jednu z těch nejlepších pecek.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po půl jedenáctý, jedna rychlá ode mě na dálnici D1 u sjezdu na Rosice, 182. kilometr směrem od Brna na Prahu došlo k nehodě dvou vozidel. Provoz je tam částečně omezený, kolona má necelý kilometr, no a v Ostravě Kopaninách v ulici Karla Svobody probíhá vyšetřování nehody osobáku s motorkou. Počítejte s omezením provozu.
0: Radio Rock Zone.
2: Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála prog rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáků Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 10:45 dotukneme to. Příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem v Cínovecký směrem před sjezdem na Ďáblice, tam se srazila dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh v Brně v Gajdošově ulici za křižovatkou Skaleckého směrem z Husovic stojí porouchaný osobní auto. Opatrně kolem. No a ještě naskok do Prahy, Zlíchovský tunel směrem k Barandovskému mostu. Tam se srazilo osobní auto s dodávkou, částečně blokovou provoz, zdržení vás tam čeká v dlouhý koloně.
0: Radio Rock Zone.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone.
7: Muzika na tělo.

0: Hardfire na rádiu Rock Zone, minuta do 11. hodiny, hezký dopoledne vám přeje Tomáš Frede, dorazil Pišto, to je úžasná zpráva, to budou zprávy, že?
1: To asi budou, no tak je 11, viď?
0: Je to tak?
1: A v 11 my děláme zprávy, dobré, pravé, teploty venku, dost,
0: no.
1: Teplo. Mě to ukazuje přes 30 už.
0: Mě to radši neukazuje nic.
1: Tak vidíš, Bolek Polívka má taky dneska narozeniny, mimochodem.
0: Proč neřek, počkej.
1: No, tak mě nenapadlo. No právě to tam nemáš, ty tam nemáš ani divo.
0: Tak hele, kamaráde, sleduj.
1: Kecáš.
0: No, kecám.
1: No, tak vidíš.
0: Protože to je něco úplně jiného. Ale pozor, o to větší je to poklad, protože je to píseň s názvem Obludárium a je to Bolek Polívka s Pavlem Bobkem.
2: Otvíráme stánek vlastních radovánek.
0: Sledoval jsi taky jako malej ty manéžer, jak se to jmenovalo, Bolka Polívky. No.
1: Tak oni nic jiného nedávali, viď? Tak...
0: No pořádně ne, no. Tak to já jsem, no fakt to tady nemám do prkna. No,
1: a nemáš ani Mongoloida od Divou, tak by se zahrál.
0: Ale dej pokoj furt tady s těma, ale nějakejma.
1: To jestli se nezmění, tak já normálně, já půjdu pryč.
0: Dobře. Oči šejdrem.
1: No, tak jaký je ročník Bolek jako Polívka?
0: Já včera v noci, co?
1: Bolek Polívka, jaký
0: Boleslav
1: je ročník?
0: Polívka bude ročník 1950.
1: No. Ne, zase blbě.
0: 49.
1: 49, přesně tak.
0: Fakt?
1: No, jasně, přejem pevné zdraví.
0: Ano.
1: A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
0: No, proč to tady nemá?
1: No, máš ani divo.
3: Přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češi si nejčastěji půjčují kvůli autu a bydlení. Policie dopadla ve Španělsku stíhaného Čecha a Fajčer odpoledne nejspíš oznámí nového reprezentačního trenéra. Nejčastějším důvodem pro půjčku je koupě auta nebo rekonstrukce bydlení. Podle agentury Ipsos si ale téměř desetina lidí půjčuje i na běžné výdaje a 6% lidí na splacení jiného úvěru. Půjčky si podle výsledků šetření častěji berou starší lidé a obyvatelé malých obcí. Pro půjčku si lidé stále nejčastěji chodí do banky, kde mají svůj účet. Češi jsou obecně v přístupu k půjčkám dlouhodobě konzervativní. Pouze 10% respondentů je považuje za běžný finanční nástroj. Rybáři po celé republice se potýkají s nedostatkem vody, omezují nebo pozastavují přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku. Rybníky průběžně provzdušňují a několik už museli vylovit. Letošní horší situaci s vodou potvrdil i hlavní zootechnik rybářství Hluboká na Českobudějovicku Aleš Kříž.
4: To je z důvodu toho už dlouhého sucha už z loňského roku. Největší problém je s tím, že jsme část rybníků nebyli schopni ani nasadit, ani vlastně napustit a část těch rybníků, který měli nedostatek vody, už jsme byli nuceni slovit. Je to přibližně 5 rybníků, jinak přibližně u dalších 30 máme velký podstav vody.
1: Rybářství Hluboká hospodaří na přibližně 150 rybnících. Podle Kříže už v některých místech musí ryby odchytávat a přemisťovat do rybníků, kde voda ještě je. Policisté vypátrali ve Španělsku stíhaného Čecha. 55-letý muž byl obviněný z podvodu při obchodování s palivy se škodou přes 50 milionů korun. V zahraničí se skrýval před soudem. Kvůli podezření z možného ublížení na zdraví obviněného muže ho kriminalisté dopravili do Česka za přísných bezpečnostních opatření. Nyní je ve vazební věznici a v případě odsouzení mu hrozí až 10 let vězení.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbaloví fanoušci se zřejmě dozví jméno kouče české reprezentace. Fotbalová asociace svolala na odpoledne mimořádnou tiskovku, kde by jeho jméno měla zveřejnit. Podle španělského deníku AS by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia. Hrady CZ zažijí svoje další poprvé. Putovní festival se vůbec poprvé v historii rozezní Hluboké nad Vltavou. Toto místo nahradí dřívější stálici lokalit, a to Rožmberg. Už dneska tam vystoupí kapely Trautenberg, Rybičky 48 nebo MiG 21 a zítra pro změnu Daniel Landa, Vypsaná fixa a Krucipisk a další. Samozřejmostí je tradiční karneval masek a v sobotu odpoledne také prohlídka zámku Hluboká pro lidi s festivalovým lupenem. Slyšel jsi, jo? Budeš tam mít Dana Landu, že no. Můžeš si ho zase splést s Ariem.
0: Ty vole. Myslíš, že Danlanda taky chodí vždycky představit svou předkapelu?
1: No, určitě.
0: Mike dělával. Určitě, no.
1: Dneska jasno až polojasno k večeru od severozápadu nějaký lehký mráčky, maxima ke 40.
0: Jakože snad zakápne?
1: No, ale spíš na tom severozápadě, jako.
0: No, teď tam je, jsem severovýchod.
1: No, tak to jedeš jako já na blbou stranu.
0: No. Pojďme si dát Police, Aerosmith nebo Red Hot Chili Peppers.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Naposledy se spojíme s Jakubem ohledně dopravy. Nazdar, Kubo.
2: Ahoj, Tome, pěkné dopoledne. Postojíte si na Cínovecké ulici ve směru do centra od sjezdu na Zdiby po dopravní omezení na Kbelské ulici. Na cestě na Smíchov přes tunely očekávejte komplikace ve Strahovském tunelu. Došlo tam k nehodě a tvoří se kolony. Dále na Barandovský most překáží dopravní nehoda ve Zdíchovském tunelu a doprava tam zpomaluje. Ucpaný je Pražský okruh na cestě k dálnici D1 v úseku mezi Chrášťany a Ořechem. A aktuálně ještě pozor na pražské magistrále, popojíždí se v kolonách kvůli zužení v obou směrech. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, díky, před námi Marmozec.
0: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumím.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

jedni ze zakladatelů nový vlny britského metalu. Od 70. let ukazují cestu všem podobným kapelám. Judas Priest ukážou cestu i v neděli Ostravě. My si je na rádiu Rockzone dáváme už dneska. Každou hodinu jednu z těch nejlepších pecek.

0: Živák Gossip na Radio Rock Zone, krátce po 11:30.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: 32 stupňů, prosím pěkně, v tuhle chvíli jasno, dnešek má být jasný až polojasný, později odpoledne večer bude zejména v Čechách od západu přibývat oblačnost, dnešní maxima až 39 stupňů, pozor na to, na severu Čech kolem 34, v noci to zůstane na 20 stupních, no a sobota bude oblačná, zatažená, přechodně i polojasno, místy se vyskytnou přehánky, bouřky, odníle i silný, k večeru v Čechách bude od severozápadu ubývat srážek a částeční oblačnosti, teploty 28 až 32 stupňů na severozápadě Čech. No 27.
1: Radio Rock Zone. Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála prog rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáku Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jedna doprava v této hodině, krátce před 11:45. Dejte pozor na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova. Tam se vytvořila přerušovaná kolona v úseku od 7. kilometru po odbočku na Pražský okruh. No a na příjezdu do Turnova směrem od Jičína se srazila dvě auta, blokují jeden jízdní pruh. Počítejte s menším zdržením. Mám pro vás ještě Goo Goo Dolls nebo Vanilla Sky.
0: Radio Rock Zone.
2: Ptáš se mraku.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
6: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
7: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Offspring na rádiu Rockzone, půl minuta do 12. hodiny, krásný pravý poledne, dobrou chuť.
1: A dobrou pič.
0: To je jasná věc, máme vám k tomu ještě taky nějaké informace.
1: Dobré pravé buty dneska před krosem v Praze, večer
0: pravé.
1: Samozřejmě.
0: Pravé buty.
1: Pravé buty. Myslíš, že mají revival?
0: Já bych se vůbec nedivil. No revival asi ne, ale určitě na 100% spousta zábavových kapel hraje.
1: To jasně.
0: Třeba na zádem koní. Nebo
2: tady se narodil krtek.
0: A pak ten ne, František Dobrota.
1: No a pak ještě ta práce.
0: Není práce pro mé ruce. Ale... Ano, to si rád říkám často.
1: Jdeme na všechno podstatný. Práce je dost. Co se děje?
0: Ale ne pro mé ruce.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Dnešek bude v Česku velmi horký, nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu a zemřel italský fotbalista Baresi. I dnešek bude mimořádně horký, někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i nad 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také včera. Meteorologové varují před velmi silnou zátěží teplem, lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty mohou působit také problémy například v dopravě nebo energetice. Policisté v noci našli 13-letou pohřešovanou dívku. Ta večer opustila letní tábor na svaté Kateřině u Chovětic na Trutnovsku. Nebyla přitom v dobrém psychickém stavu. Z budovy vylezla oknem, neměla u sebe doklady, peníze ani mobilní telefon. Policisté nasadili do pátrání všechny dostupné hlídky i vrtulník. Hasiči pomáhali v hledání drony s termovizí. Dívka je podle informací hasičů v pořádku. Nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu. V některých úsecích plavidla doslova drhnou o dno řeky. Dunaj má nejnižší průtok za posledních 30 let.
4: Lodě s větším ponorom jsou odstavené v přístavoch alebo na kotviskách a čekají na zlepšení situace. Na slovenské straně se přistoupilo aj k změně režimu preplavování lodí cez plavebné komory vodného díla Gabčíkovo. Děje se len v určitých cykloch, aby se obmedzila zbytočná strata vody. Obsadenost musí dosáhnout minimálně 40%. Vyhliadky na zlepšení stavu hladiny Dunaja sú mizivé, keďže v najbližších dňoch sa zrážky neočakávajú. Jozef Bálko, Bratislava.
3: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Zemřel italský fotbalista Franco Baresi. Vyhlasnému obránci bylo 66 let. Byl mistrem světa z roku 82. S AC Milan třikrát vyhrál Ligu mistrů a šestkrát Serie A. O jeho úmrtí dnes informoval milánský klub. Legenda Black Sabbath Tony Iommi vydá solové album From the Dark. Naplánované vydání je na 23. října. Album uvozuje první single World Alone. Jehož premiéra proběhla na speciální globální streamované události uspořádané v Iommiho rodném anglickém Birminghamu. Klip si můžete dát samozřejmě v rokových zprávách na rockzone.cz.
0: Harstonka jede, viď?
1: To je strašný nájdka. Dneska jasno až polojasno, na severozápadu k večeru nějaký deštíky, maxima ke 40.
0: Pojďme do 90. muziky Pearl Jam, Alanis Morissette nebo Supergrass.
3: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Dvanáct, osmnáct, už za pár vteřin. Co se dopravy týče, tak pozor, u Českých Budějovic na Jiráskově nábřeží se srazilo osobní auto s dodávkou. Projíždějte opatrně, v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov havaroval v koloně motorkář. Je tam tedy omezený provoz a tedy i zdržení. Na Rychnovsku ve Vamberku ve Fibichově ulici došlo ke střetu dvou osobních aut, co opatrností projedete.
0: Radio Rock Zone.
2: Tři sestry Open Air Tour 2026. Točník 22.8. fotbalové hřiště. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.

Jedni ze zakladatelů nový vlny britského metalu. Od 70. let ukazují cestu všem podobným kapelám. Judas Priest ukážou cestu i v neděli Ostravě. My si je na rádiu Rockzone dáváme už dneska. Každou hodinu jednu z těch nejlepších pecek.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, jdem se na to podívat. U Českých Budějovic, v Českých Budějovicích, pardon, na Jiráskově nábřeží se srazilo osobní auto s dodávkou, patrně kolem. Ve Starovském tunelu v Praze směrem na Smíchova varoval v koloně motorkář, tedy připomínám, počítejte s omezením provozu a se zdržením. Na D2 na druhém kilometru směrem od Bratislavy na Brno došlo v koloně k havárii osobáku s nákladákem. Je tam taky omezený provoz a zdržení bude narůstat.
0: Radio Rock Zone.
2: Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka.
3: Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála prog rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáku Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 1:15 ještě jedna rychlá doprava. D1, 171. kilometr směrem od Brna na Prahu stojí odstavený osobní auto, pozor tam. No a na trase z Mostu do Teplic na průtahu Bíliny došlo na kruháči k nehodě, kolona se tvoří v úseku 2,5 kilometrů, počítejte tedy se zdržením.
0: Radio Rock Zone.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
11: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707. Nebo piš nahrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: YouTube na Radio Rock Zone, minuta a kousek do 13. hodiny. Krásný odpoledne vám přeje Tomáš Frede, my si dáme další rychlej přehled zpráv, co se počasí týče. Tak v tuhle chvíli se už pohybujeme nad 30, konkrétně na nějakých 32 až 34 stupních. Taky vás někam pozvu za muzikou. Pozvu vás ku příkladu před Cross tady v Praze do Holešovice, kde budou Buty, no a nebo v nostalgický Myši, tedy na Kokořínsku, Garáž a Tony Ducháček. Teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Nevýhodnou směnu lze vrátit. V Polsku se zřítila ruská raketa a hokejisté Sparty by rádi ukončili čekání na titul. Výměnu peněz si můžeme rozmyslet, například eura nebo dolary za špatný kurz lze do 3 hodin ve směnárně vrátit. Upozorňuje na to spotřebitelská organizace D-Test. Pokud přijdete do směnárny, vyměníte peníze a o pár kroků dál narazíte na výhodnější kurz, právě v ten moment je zákon na vaší straně. Směnu totiž můžete do 3 hodin bez udání důvodu vrátit. Směnárna vám musí vydat původní částku bez jakýchkoliv poplatků. Podmínkou je pouze doklad o směně, který provozovna po transakci akci vydává. Tříhodinová lhůta začíná běžet okamžikem uzavření obchodu, počítá se ale jen provozní doba. Pokud směnárna mezi tím zavře, není nutné spěchat. Letošní festival Prague Pride v Praze posílí bezpečnost kvůli víkendovému útoku na podobnou akci v Berlíně. Účastníci během sobotního průvodu uctí oběť minutou ticha. Hlavní program se letos přesune z Letné na ostrov Štvanice a průvod povede novou trasou centrem Prahy. Festival začne v pondělí a nabídne víc než 100 kulturních a společenských akcí. Na východě Polska v noci na čtvrtek dopadla ruská střela s plochou dráhou letu, která narušila vzdušný prostor NATO. Polská armáda vyslala do akce stíhačky F-16, raketa ale dopadla na pole poblíž Lublinu. Varšava incident vyšetřuje a premiér Donald Tusk kvůli němu svolal krizový štáb. Ukrajina označila událost za další důkaz, že Rusko ohrožuje celou Evropu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Hokejisté pražské Sparty by rádi ukončili čekání na titul. Na jaře uplyne 20 let od doby, kdy ho získali naposledy. Pro nového trenéra Spartanů Patrika Augustu je to výzva.
3: Sparta je vždycky na slunci, všichni se na ní dívají. Mluví se o tom 20 let, to je samozřejmě dlouhá doba. Možná to bylo o to větší tlak, ale já ten tlak nechci dávat na ty hráče. Ty musí prostě ukázat svoje nejlepší, co má. Já jsem přesvědčený, pokud ukážu, podaří se nám to opakovat, takže můžeme být nejúspěšnější.
2: Spartané tento týden zahájili letní přípravu na ledě. Nová extraligová sezóna začne 15. září. 10. září bude do českých kin uveden dokumentární film Oasis Don't Look Back in Anger. Film sleduje návrat bratrů Liama a Noela Gallagherových po vleklých sporech na společné turné Oasis v roce 25. Štáb natáčel na zkouškách, v zákulisí koncertů i přímo na pódiu. Světová premiéra dokumentu se uskuteční na filmovém festivalu v Benátkách. Pátek by mělo být jasno až polojasno, k večeru případné přehánky nebo bouřky, a to zejména na severozápadě, maxima až ke 40.
0: Děkujeme pěkně, tak já vás pozvu opět za muzikou, dáme si tentokrát Aerosmith, nebo třeba Linkin Park.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl,

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po čtvrt na dvě ráme jednu rychlou dopravu v Ostravě Dubině v ulici Františka Formana na úrovni prodejny Albert. Havarovalo auto, skončilo po nehodě v poli během vyprošťování vozidla. Počítejte s omezením. V Brně v Ostravské ulici směrem z centra před křižovatkou s Bělohorskou se srazilo osobní auto s nákladňákem, blokuje jeden jízdní pruh. No a ještě zmíním D1, 171. kilometr směrem od Brna na Prahu stojí odstavený osobní auto. Pozor kolem.
0: Rádio Rockzone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

Jedni ze zakladatelů nový vlny britského metalu. Od 70. let ukazují cestu všem podobným kapelám. Judas Priest ukážou cestu i v neděli Ostravě. My si je na rádiu Rockzone dáváme už dneska. Každou hodinu jednu z těch nejlepších pecek.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Ještě jednou to omrkneme, kam by se dalo dneska za muzikou. V Ostravě v Baránku stará puška, taky Jarda Murín. Tata Boys jsou dneska v Litomyšli na Zámeckém návrší. V Kokoříně v Nostalgický myši Garáž a Tony Ducháček. Areál Žopy v Holešově hostí Čechomor. Pokáče v Doxech, v Přírodním divadle Doxy. V Bučovicích Tři sestry Open Air Tour. No a Praha v Holešovicích v Krosu, respektive před Krosem Buty. A ve vagonu Profesor.
0: Radio Rock Zone.
2: Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála prog rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáku Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia, Bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: S Rockzonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
1: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Woman!

0: Pár vteřin po 14. do hodině dozněla kapela Cage the Elephant se songem Metaverse na rádiu Rockzone. Tak v tuhle chvíli už vás zdraví srdečně od mikráku Šimon Kalousek, přeju pohodový páteční odpoledne, dneska je 31. tedy poslední červenec 2026, venku pořádný vedro, každopádně nic to nemění na tom, že svátek mají Ignácové, tak milí pánové, všechno krásný. Se mnou ve studiu už samozřejmě taky Veronika, pojďme dát první společný zprávy, ahoj.
1: Ahoj, pěkný pátek přeju, ještě má dneska narozeniny herec Bolek Polívka, takže i jemu všechno nejlepší. No a dneska je to večer hudbou opravdu nabitý, v Praze Buty v Krosklubu, ve Vagonu Profesor, v Doxech dneska Pokáč, v Přírodním divadle Doxy, no a třeba Revival Fest na Letním parketu ve Výravě. Vy ještě koukněte k nám na sociální sítě anebo na naše webovky, konkrétně do sekce Club Live, máte tam další tipy kam večer za živou muzikou. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Řidiči už brázdí nový úsek D3. Oktoberfest nasadí kamery s umělou inteligencí a fotbalovou repre povede Španěl Denia. Rozhodci potravin kvůli extrémním vedrům střísňují kontrolu chlazeného zboží. Některé firmy přidávají do termoboxů více chladících patron a důsledně hlídají teplotu během celé přepravy. Ujišťují, že i v tropických teplotách dorazí potraviny k zákazníkům čerstvé a bezpečné. Řidičům slouží nový úsek dálnice D3. Nově se svezete mezi na Židli a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Jde zhruba o 3 kilometry dlouhou trasu. Cesta do rakouských Alp nebo k moři je tak o něco rychlejší. Nový úsek D3 si už řidiči vyzkoušeli, no a hlásí spokojenost.
3: Jedete po ní úplně suprově, konečně je to hotový. Škoda, že se to nepokračuje dál na Linec.
4: Právě jsem projel ten nový dálniční úsek D3 a je to hladký a paráda, krásný značení, takže se jim to povedlo.
1: Silničáři teď pracují na dostavbě jeho české části D3 mezi Kaplickým nádražím a na Židli. První část bude hotová letos v listopadu, druhá půlka úseku pak v létě příštího roku. Na rakouské straně se čeká na dostavbu asi 10-kilometrového napojení k dálnici S10. Na letošním Oktoberfestu v Mnichově pomohou s bezpečností kamery s umělou inteligencí. Mají včas odhalit nebezpečně velké shluky návštěvníků. Pořadatelé tak reagují na loňské problémy s přeplněným areálem. Největší pivní slavnost světa začne 19. září a potrvá do 4. října. Loni na Oktoberfest dorazilo zhruba 6,5 milionu lidí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalová reprezentace má nového trenéra. Národní tým má historicky poprvé kouče ze zahraničí. Krejčího a spol povede Španěl Santa Denia, který si v zemi mistrů světa udělal jméno u juniorských výběrů. S mladými Španěly dosáhl i na olympijské zlato. Přesně pro tyto zkušenosti si ho cení i generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd.
5: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání, detailních, se Santým a bylo to velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí. Poznal jsem, jaký on má pohled na naší reprezentaci, jaký má pohled celkově na fotbal a jakou má vizi. A vím, že vlastně nebylo to jenom o těch slovech, protože on to zažil.
1: 52-letý kouč má za sebou také bohatou hráčskou kariéru. S Atletikem Madrid ovládl španělskou ligu i tamní královský pohár. Denia ve funkci trenéra fotbalové reprezentace střídá Miroslava Koupka, který skončil po nevydařeném mistrovství světa. Legenda Black Sabbath Tony Iommi vydá solové album From the Dark, naplánované na 23. října. Album uvozuje první single World Alone, jehož premiéra proběhla na speciálním globálním streamové události uspořádané v Lumiho rodném anglickém Birminghamu. Jen kousek od slavného mostu Black Sabbath Bridge přes kanál, který byl na počest této ikonické kapely otevřen v roce 2019. Klip si můžete pustit v rokových zprávách na rockzone.cz. V noci bude oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objeví přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné. Teploty klesnou na 24 až 19 stupňů. V sobotu bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky ojediněle i silné. V Čechách bude potom večer srážek ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, no a na Moravě a ve Slezsku čekejme až 36 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Nabídka muziky po 14. hodině Jonathan Davis, tady solově frontman kapely Korn. Dáme si taky JAR a na úvod hodiny Green Day a jejich Minority.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Legendární americký hudebník Neil Young vydal v roce 1991 album Freedom, no a na něm najdete i tenhle ten song Rockin' in the Free World.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Od rockový klasiky se přesuneme na silnice, 14 hodin 20 minut a Marek z Global Assistance nám poví, jak to teď jede v Praze. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, pěkné odpoledne, hodně plný je příjezd do Prahy po Ústecké D8 od Klíčan až ke sjezdu do Kbelské. Pražský okruh směrem z letiště do Modletic stojí mezi Zličínem a Ořechem. Tři osobánky se srazily mezi Pitkovicemi a Uhříněvsí a dva osobánky jsou v sobě na Smíchově v ulici Svornosti ve směru z centra před křižovatkou s Pivovarskou. Z Global Assistance, Marek.
0: Marku, děkuju, já ti ještě doplním. V Libni, v Davídkově ulici, u nájezdu na Libereckou došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Jeden pruh je neprůjezdný, zdržení nárazový. A v Praze taky pozor na Zlíchově v ulici pod Děvínem, kde došlo ke srážce nákladního auta s osobákem. Počítejte s omezením, projedete tam tudy opatrně. Podíváme se i mimo hlavní město na Kolínsku, na silnici 3. třídy u Zásmuk došlo k nehodě cyklisty. S opatrností tam projedete. Na trase z Jindřichova Hradce na Kunčák na vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut, projedete tam jedním pruhem a pozor taky na trase z Uherského Brodu na Bojkovice na příjezdu do Záhorovic, tam zasahují záchranáři u zraněného cyklisty, počítejte tam s omezením. My si dáme novinku od Revivalist Heartstop za malou chvíli, no a dneska tady máme taky speciální den s kapelou Judas Priest, která v neděli, to znamená 2. srpna, koncertuje v Ostravě, takže si každou hodinu od nich něco zahrajeme jako upoutávku na tuhle akci a v této hodince to bude klasika z roku 86 Turbo Lover.
1: Radio Rock Zone.
3: Ptáš se mraku,
4: ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

Jedni ze zakladatelů nový vlny britského metalu. Od 70. let ukazujou cestu všem podobným kapelám. Judas Priest ukážou cestu i v neděli Ostravě. My si je na rádiu Rockzone dáváme už dneska. Každou hodinu jednu z těch nejlepších pecek.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Česko ovládly tropy, aktuální teploty v republice se v průměru pohybují kolem 36, no a během odpoledne to ještě o nějaký ten stupeň může stoupnout, k tomu převážně polojasno. V noci na zítřek už přibude mraků na oblačnou až zataženou, hlavně v Čechách se můžou místy objevit přehánky nebo bouřky. Noční teploty 24 až 19 stupňů, zítra, tedy v sobotu, bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a místy zase přehánky nebo bouřky, které můžou být ojediněle i silné. K večeru pak bude srážek ubejvat. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 36. Čeká nás Alice Cooper a taky kapela Sabaton, The Unkillable Soldier.
0: Radio Rock Zone. Sparta on Fire je zpět. Tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.
1: Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála pro rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáků Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Předtím, než si tady dáme ve 3 hodiny s Veronikou další rychlej přehled zpráv, tak ještě jednou pro jistotu omrkneme situaci na silnicích 14640. Tady v Praze pozor v Krči, v ulici Zálesí, došlo tam ke střetu dvou osobních aut, počítejte s kratším zdržením. Kousek za Prahou mezi Velkými Přílepy a Roztoky u odbočky na Úholičky se srazilo nákladní auto s autobusem, provoz je tam částečně blokovaný. Na Liberecku v Hrádku nad Nisou v Husově ulici se srazilo osobní auto s nákladňákem. Čekejte tam omezení provozu a projíždějte opatrně. A na Vsetínsku pozor v Dolní Bečvě, kde zasahou záchranáři u havárie cyklisty. I tam projíždějte opatrně.
0: Radio Rock Zone.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Toto je.
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumím.
9: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
11: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone.
12: Muzika na tělo.

0: Dozněla malá vzpomínka na 90. Kanadská zpěvačka Alanis Morissette i Ironic. Tak za půl minuty tady máme, přátelé, 15. hodinu. Od mikrofonu vás znovu zdraví Šimon Kalousek. Krásný páteční odpoledne. No a se mnou ve studiu už taky Veronika. Pojďme si dát na úvod hodiny další zprávy. Ahoj.
1: Ahoj, ještě předtím koukneme, kam můžete večer za živou muzikou, tak třeba v baráku v Ostravě Stará puška a Jarda Murín na Zámeckým návrší, konkrétně na prvním nádvoří v Litomyšli, tak tam dneska večer vystoupí kapela Tata Boys, v rokový stodole zahrádky Laura a její tygři, no a nostalgická myš na Kokořínsku, tak tam dneska budou Garáž a Tony Ducháček. Vy máte další tipy u nás na webu v sekci Club Life nebo třeba taky na našich sociálních sítích. No a teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prahu i střední Čechy zasáhl smog. Pád autobusů v Alžírsku se vyžádal nejméně 25 mrtvých a český fotbal přepsal svoji historii. Meteorologové vyhlásili smogovou situaci v Praze a středočeském kraji. Důvodem jsou vysoké koncentrace přízemního ozonu. Lidem doporučují omezit pobyt venku, a to hlavně odpoledne. Varování platí především pro děti, seniory a lidi s dýchacími potížemi. Smogová situace už od včerejška platí také v Ústeckém kraji. Podmlžítky, veřejnými slunečníky a v kašnách hledají v těchto dnech úlevu lidé na Olomoucku. Rozpálené ulice v centrech měst ochlazují kropící vozy. Olomoucká radnice má pro tyto účely k dispozici takzvanou mapu tepelných ostrovů.
3: Vytvořili odborníci z Univerzity Palackého v roce 2018. Mapa je stále aktuální s výjimkou lokalit s novou výstavbou. Kromě toho mohou lidé v centru Olomouce využívat i pítka s pitnou vodou. K dispozici jsou také obyvatelům a návštěvníkům Prostějova, kde mají pro osvěžení rovněž 7 kašen a mlžnou bránu. Horké dny ale představují zvýšené riziko také pro bezdomovce. S nimi jsou v každodenním kontaktu pracovníci Charity a strážníci městské policie. Eva Panošová, Olomoucko.
1: V Alžírsku se zřítil autobus do Rokle a zahynulo nejméně 25 lidí. Dalších 44 cestujících utrpělo zranění. Nehoda se stala asi 50 kilometrů od hlavního města Alžíru. Úřady upozorňují, že počet obětí se ještě může zvýšit. Příčinu tragédie vyšetřují.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český fotbal přepsal svoji historii. Poprvé totiž povede reprezentaci zahraniční trenér Španěl Santi Denia. Náš sportovní reportér Standa Sigmund vyrazil zjišťovat informace přímo do sídla fotbalové asociace na Pražský Strahov.
4: 52-letý Santi Denia považuje nabídku vést českou reprezentaci za čest a největší okamžik ve své kariéře. V českém fotbale nevidí ale žádný velký problém. Půjde prý jen o to vybrat si správné hráče pro styl hry. Národní tým by měl být jakousi rodinou, ve které bude panovat respekt a hrdost reprezentovat českou zemi. Ví, že to nepůjde okamžitě, půjde o to získat si i důvěru hráčů a fanoušků. V tom směru bude dbát i na komunikaci mezi hráči, kluby a novináři. Smlouvu na 2 roky má i jeho asistent Pablo Amo, bývalý asistent španělského Ačka.
1: Fanoušci kapely Škvor se mají na co těšit. Česká rocková stálice dokončila nahrávání dalšího studiového alba a chystané novince oficiálně oznámila detaily. Deska dostala název Na hraně a na pultech obchodu i na digitálních platformách se objeví letos na podzim. O zásadní novinku se muzikanti podělili ve videu na svém oficiálním facebookovém profilu. Podle prvních informací přinese album Na hraně klasický zvuk kapely Škvor, tentokrát ale obohacený o pestřejší prvky. V sobotu bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, ojediněle mohou být i silné. V Čechách bude večer srážek ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 28 až 32 stupňů a na Moravě a ve Slezsku až 36.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. No a jaká muzika nás čeká po 15. hodině? Kabáti, Bruce Dickinson a na úvod hodiny Lacuna Coil se songem, který si vypůjčili o Depeche Mode, Enjoy the Silence. Tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární The Doors, jejich začátky v roce 1967 a jeden z vůbec prvních hitů téhle kapely Break On Through právě teď na Rádiu Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak, podíváme se na dopravu, 15 hodin 17 minut, situaci v Praze sleduje Marek z Globálu, ahoj.
2: Ahoj Šimone, v obou směrech je ucpaná Vilznova ulice mezi Hlávkovým mostem a Hlavním nádražím. Ve směru k muzeu tady navíc překáží nehoda dvou osobáků. Dlouhé zdržení naberete na příjezdu do Prahy po Ústecké D8 od Klíčan až ke sjezdu do Kbelské. Postojíte si taky v Novopatské od Černého mostu. O nic lepší to není ani na Pražském okruhu směrem do Modletic, kde se stojí mezi Zličínem a Ořechem. A tři osobní auta se srazily v Dobříčské ulici ve směru z centra za výjezdem z Mrázovky. Připravte se na delší zdržení. Z Global Assistance, Marek.
0: Marku, děkuju, já ještě připojím tady z Prahy Budějovickou, pozor, u metra Kačerov, srazilo se tam osobní auto s cyklistou, čekejte omezení. Na Královéhradecku velký pozor na trase Vrchovnice Máslojedy u odbočky na Hořiněves, tam zasahou záchranáři u nehody osobního auta a projíždí se Kyvadlově. Na trase s Chrudimi na Žďár nad Sázavou za odbočkou na Svídnice havarovala dodávka, počítejte s kratším zdržením a s omezením taky v opačném směru. Na výjezdu ze Sokolnic směrem na Brno havarovaly dvě osobní auta, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje. A pozor, taky v Prostějově v Kralické ulici došlo ke střetu dvou osobních aut, doprava tam zpomaluje v obou směrech. Tak jo, čeká nás aktuální věc od nesmrtelných Rolling Stones in the Star za malou chvíli. No a každou hodinu si dneska taky hrajeme něco od Judas Priest, který je pozejtří, to znamená v neděli 2. srpna koncertujou v Ostravě. No a v této hodince to bude jejich klasika United.
1: Radio Rock Zone.
3: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Točník 22.8. fotbalové hřiště. Oslavte s námi fanánkovi 60. samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
6: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
5: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
9: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu

Jedni ze zakladatelů nový vlny britského metalu. Od 70. let ukazují cestu všem podobným kapelám. Judas Priest ukážou cestu i v neděli Ostravě. My si je na rádiu Rockzone dáváme už dneska. Každou hodinu jednu z těch nejlepších pecek.

0: Takhle nějak hraje kapela Bon Jovi naživo, dali jsme si koncertní verzi jejich hitu Something for the Pain. Berte to jako pozvánku na dnešní vysílání mezi 18. a 19. hodinou, kdy si u mýho kolegy Franka budete moct vyposlechnout celou hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: No a my plynule navážeme pozvánkama na dnešní koncerty. Děje se toho docela hodně, povětšinou takhle na různých místech České republiky, ale každopádně začnu tady v Praze, kde v Krosu v Holešovicích dneska po dlouhý době vystoupí kapela Buty, no a ve vagonu si můžete dát revivalovou bandu Profesor. Teď už mimo pražský akce v Doxech v Přírodním divadle vystoupí Pokáč, na Kokoříně v prostoru Nostalgická myš, legendární garáž s Tony Ducháčkem. V Litomyšli na Zámeckém návrší v prvním nádvoří je Tata Boys, v Ostravě v klubu Barák Stará puška Erda Murín a v pavilonu Toto Tribute Night. Pak tady mám ještě Holešov, v tamním areálu Žopy zahraje Čechomor a na závěr jsem si nechal Bučovice v areálu Litava Park u zámku, Tři sestry Open Air Tour 2026. Kompletní seznam všech hudebních akcí najdete i na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life nebo na našich sociálních sítích, jak už to znáte. Nás čekají Led Zeppelin a čeká nás taky solovka Eddieho Vedra s Pearl Jam, Brother the Cloud.
1: Radio Rockzone. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už

0: Českou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.
1: Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála prog rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáku Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Před zprávama ve 4 podíváme ještě jednou na silnice, no a začneme tady v Praze. Marku, jak to vidíš, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hodně plné jsou příjezdy do Kbelské ulice. Cestou z Ústecké D8 se zdříte od Zdíp a v Novopatské se popojíždí od Černého mostu. O nic lepší to není ani na Pražském okruhu směrem do Modletic. Tady je kolona mezi Zličínem a Ořechem. A v Lance ve směru na Troju se připravte na zdržení v Davidském i Bubenečském tunelu. Z Global Assistance, Marek.
1: Marku, díky. Na výjezdu z Plzně směrem na Klatovy poblíž nájezdu na dálnici D5 havarovaly dvě osobní auta a místo nehody je průjezdní bez držení. Dvakrát mám tady komplikace hlášený z Českobudějovicka, jednak pozor na příjezdu do Nových Hradů směrem od Žáru, havarovalo tam osobní auto do příkopu, na místě zasahuje policie a blokované jeden jízdní pruh a na příjezdu do Podeřiště směrem od Dívčic zbouralo osobní auto s motorkářem, na místě záchranáři a blokované je taktéž jeden jízdní pruh. Na Děčínsku Výlovém v Teplické ulici došlo k nehodě dvou osobních aut, projíždí se tam ale bez držení a pozor taky na Horonínsku mezi Jestřabicemi a Bohuslavicemi, kde havarovalo osobní auto do betonu. Místo nehody je průjezdní Kyvadlově jedním pruhem.
0: Radio Rock Zone.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
6: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: 15:59 nás tady na rádiu Rock Zone doprovodila kapela Smashing Pumpkins se svojí klasikou z 90. 1979. Tuhle chvíli vás opětovně zdraví z moderátorský židle Šimon Kausek. Příjemný, byť horký páteční odpoledne. Se mnou už ve studiu taky Veronika. Pojďme na úvod hodiny na další rychlej přehled zpráv. Ahoj.
1: Ahoj, já přeju krásný odpoledne, mrkneme ještě předtím, než se vrhneme na zprávy. Kam můžete večer za živou muzikou? V Praze dneska kapela Buty, v Cross Clubu, Profesor ve vagonu, v Bučovicích, v areálu Litava Park u zámku Bučovice, tak tam se tentokrát koná Tři sestry Open Air Tour 2026. Víc toho u nás na webu v sekci Club Life nebo taky na našich sociálních sítích. Ostatně jako každý den tam máte tipy, kam můžete večer za živou muzikou. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vedra mohou zvyšovat riziko otrav oxidem uhelnatým. Řidiči brázdí nový úsek D3 a Slávie míří do Ostravy a Plzeň hostí zbrojovku. Pražští záchranáři ve čtvrtek zasahovali u 5 otrav oxidem uhelnatým. Jedna skončila smrtí. Hasiči upozorňují, že vysoké teploty mohou zhoršit tah komínů u plynových spotřebičů. Spaliny se pak mohou vracet zpět do místnosti. Odborníci doporučují pořídit detektor oxidu uhelnatého a pravidelně kontrolovat karmy i kotle. Oxid uhelnatý je neviditelný a bez zápachu, ale může rychle ohrozit život. Řidičům slouží nový úsek dálnice D3. Nově se svezete mezi Na Židli a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku, kde zhruba o 3 kilometry dlouhou trasu. Cesta do Rakouských Alp nebo k moři je tak zase o něco rychlejší. Nový úsek D3 si už řidiči vyzkoušeli a hlásí spokojenost.
3: Jedete po ním plně tuprově, konečně je to hotový. Škoda, že se to nepokračuje dál na Linec.
4: Právě jsem projel ten nový dálniční úsek D3 a je to hladký a paráda, krásný značení, takže se jim to povedlo.
1: Silničáři teď pracují na dostavbě jeho české části D3 mezi Kaplicí nádražím a Na Židli. První část bude hotová letos v listopadu a druhá půlka úseku pak v létě příští rok. Na rakouské straně se čeká na dostavbu asi 10-kilometrového napojení k dálnici S10. Na letošním Oktoberfestu v Mnichově pomohou s bezpečností kamery s umělou inteligencí. Mají včas odhalit nebezpečně velké shluky návštěvníků. Pořadatelé tak reagují na loňské problémy s přeplněným areálem. Největší pivní slavnost světa začne 19. září a potrvá do 4. října. Loni na Oktoberfest dorazilo zhruba 6,5 milionu lidí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Po předehrávce Sparty se Zlínem pokračuje o víkendu druhé kolo fotbalové ligy. Největším tahákem bude sobotní duel Baníku Ostrava se Slaví. Plzeň bude proti zbrojovce napravovat porážku z úvodního kola. Jablonec a Hradec Králové se představí po úspěších v evropských pohárech. Na stadion Slovácka zamíří druhý ligový nováček Artis Brno. Do kin míří mistryně. Tuzemský snímek měl světovou premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde sklidil velmi pozitivní divácké ohlasy za své přirozené a civilní dialogy. Pokračuje Saša Ptáčková.
5: Monika je úspěšnou lékařkou a čeká dítě ve spokojeném vztahu s Lukášem.
6: Já furt hrozně přemýšlím, pak nevím, co mám dělat.
7: Mně se to líbí.
6: Co?
7: Mám rád, že jsi chytrá.
5: Nečekané setkání s exmanželem Petrem ale probudí staré pochybnosti.
6: Kdyby to tehdy s Petrem vyšlo? 1000krát omletá otázka.
5: Dlouhá procházka letním Libercem pak otevře otázky, které měly zůstat pohřbeny.
6: Někdy si představuju, jaký by bylo, kdyby nebylo žádný kdyby. Žádný pozdě, brzo, jindy, jinak. Bylo by jenom teď.
1: V noci bude oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objeví přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné. Teploty klesnou na 24 až 19 stupňů. V sobotu bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky ojedinělé i silné. V Čechách bude večer srážek ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 28 až 32 stupňů a na Moravě a ve Slezsku až 36.
0: Děkujeme pěkně. Nabídka muziky po 16. hodině. Avenged Sevenfold, Ozzy Osbourne a jako otvírák Offspring Original Prankster.
2: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Legendární Deep Purple jsou stále aktivní, dokonce před pár týdny vydali nový album Split. Tohle byla ovšem vzpomínka na začátky jejich tvorby, rok 1970 a single Black Knight právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak a od rokový klasiky k dopravním informacím, 16 hodin 20 minut, začneme tady v Praze. Marku, jak to vypadá? Ahoj.
2: Ahoj Šimone, popojíždět budete na Pražském okruhu ve směru do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Zdržíte se proto i na D5 před Prahou. Hodně plný je příjezd do Prahy po Ústecké D8 od Zdib až ke sjezdu do Kbelské. Stejně tak se zdržíte i v Novopatské od Černého mostu. Nehody potkáte v Kolbenově ulici ve směru do centra před Vysočanskou a taky ve Střešovické ulici u křižovatky s ulicí za průsekem. Z Global Assistance, Marek.
0: Marku, díky moc, velký pozor dávejte aktuálně na dálnici D1 na 24. kilometru směrem od Prahy na Brno, kde blokuje provoz porouchaný osobák. Na místě počítejte se zhruba 9-kilometrovou kolonou. Na trase z Harachova směrem na Vrchlabí na výjezdu z Jablonce nad Jizerou havarovalo osobní auto, místo nehody je průjezdný bez držení. Na Pardubicku na výjezdu z Lipoltic směrem na Choltice havarovalo osobní auto s autobusem, místo nehody je průjezdný kivadlově. V Jeseníku pozor, v Bezručově ulici došlo tam ke střetu dvou osobních aut, ale projíždí se bez držení, a na Zlínsku na trase z Pohořelic do Komárova srazilo osobní auto Zvěř a projíždí se tam jedním pruhem. Nás za malou chvíli čeká novinka v našem playlistu od kapely The All American Rejects, jmenuje se Clothesline. No a celý dnešní den taky hrajeme každou hodinu něco od Judas Priest jako pozvánku na jejich nedělní koncert v Ostravě a tentokrát od nich zazní další klasika Hot Rockin'.
1: Radio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
9: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

Jedni ze zakladatelů nový vlny britského metalu. Od 70. let ukazují cestu všem podobným kapelám. Judas Priest ukážou cestu i v neděli Ostravě. My si je na rádiu Rockzone dáváme už dneska. Každou hodinu jednu z těch nejlepších pecek.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Tak průměrné teploty v Česku povyskočily až k 37 aktuálně, k tomu slunečná obloha. V noci na zítřek se ovšem už objeví mraky, hlavně v Čechách, k tomu taky místy přehánky nebo bouřky. Noční teploty 24 až 19 stupňů, zítra tedy v sobotu čekáme oblačno až zataženo, přechodně stále i polojasno a místy zase přehánky a bouřky, které můžou být ojediněle i silný. K večeru pak bude srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměříme až 36. Dáme Beatles a dáme taky Slash s Milesem Kennedym, Call of the Dogs.
2: Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála pro rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáků Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak pomalu, ale jistě se blížíme k 17. hodině a dalším zprávám, ale ještě nám Lenka z Global Assistance řekne, jak to vypadá v Praze s dopravou. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Na jižní spojce ve směru do Štěrboho za Barandovským mostem se srazilo osobní auto s nákladním, kolona od Dobříské. A v Čakovicích křižovatce ulice za Tratí a za Cukroverem došlo k nehodě dvou osobních aut. Z Global Assistance, Lenka.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: S Rock Zonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
7: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Vzpomínka na kapelu Cranberries na rádiu Rockzone, zahráli jsme si od nich pecku Dreams. Tak, za minutu je tady 17. hodina, od mikrofonu vás znovu zdraví Šimon Kalousek. Příjemný, byť tedy tropický páteční odpoledne s datem 31. července přeju. Před náma poslední společná hodinka pro dnešek, uteklo to jako voda, tak pojďme na úvod hodiny dát taky další zprávy s Veronikou, ahoj.
1: Ahoj, no a než si dáme zprávy, tak jak je naším dobrým zvykem, mrkneme, kde večer hrajou. Pavilon v Ostravě, dneska Toto Tribute Night, anebo v baráku Stará puška a Jarda Murín. V Litomyšli na Zámeckým návrší na prvním nádvoří, tak tam dneska zahrajou a zaspívají Tata Boys. Garáž s Tony Ducháčkem v nostalgickým Myši na Kokoříně. No a Čechomor v areálu Žopy v Holešově. Kdyby vám tohle bylo málo, tak ještě koukněte k nám na webovky do sekce Club Life anebo na naše sociální sítě. Máte tam spoustu tipů, kam můžete večer vyrazit. No a teď už všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Rozvozci potravin kvůli vedrům posilují chlazení. Česká řidička včera v Bavorsku srazila chodce a nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu. Rozvozci potravin kvůli extrémním vedrům zpřísňují kontrolu chlazeného zboží. Některé firmy přidávají do termoboxů více chladicích patron a důsledně hlídají teplotu během celé přepravy. Ujišťují, že i v tropických teplotách dorazí potraviny k zákazníkům čerstvé a bezpečné. Česká řidička včera v Bavorsku srazila chodce. 44-letý muž podle místních médií zemřel. 66-letá řidička vyvázla s lehkým zraněním. Podle policie se chodec nečekaně objevil na silnici. Některá média dokonce uvedla, že před jedoucí auto vběhl. Česká řidička už nestihla zareagovat. Například nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu. V některých úsecích plavidla doslova drhnou o dno řeky. Dunaj má nejnižší průtok za posledních 30 let.
3: Lodě s větším ponorom jsou odstavené v přístavech alebo na kotviskách a čekají na zlepšení situace. Na slovenské straně se přistoupilo aj k změně režimu preplavování lodí cez plavebné komory vodného díla Gabčíkovo. Děje se len v určitých cykloch, aby se obmedzila zbytočná strata vody. Obsadenost musí dosáhnout minimálně 40%. Vyhliadky na zlepšení stavu hladiny Dunaja sú mizivé, keďže v najbližších dňoch sa zrážky neočakávajú. Jozef Bálko, Bratislava.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Český tenis by měl na turnaji Billie Jean Kingové budit respekt. Kapitánka Barbora Strýcová povolala silné složení. Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková a Kateřina Siňaková. Nominace ale může být pětičlena. Vejít by se tam mohla třeba Barbora Krejčíková. Strýcová ale zatím jasno nemá.
4: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí jít na to finále. A to páté jméno, na to si ještě musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát. Já můžu dělat 3 změny.
1: Finálový turnaj Billie Jean Kingové startuje 22. září v Číně. Prvním soupeřem wimbledonské vítězky Noskové a spolu budou Britky. V případném dalším kole pak Kazašky a nebo Španělky. Legenda Black Sabbath Tony Iommi vydá solové album From the Dark, naplánované na 23. října. Album uvozuje první single World Alone, jehož premiéra proběhla na speciální globální streamované události, uspořádané v Iommiho rodném anglickém Birminghamu. Jen kousek od slavného mostu Black Sabbath Bridge přes kanál, který byl na počest této ikonické kapely otevřen v roce 2019. Klip si můžete pustit v rokových zprávách na rockzone.cz. V noci bude oblačno i zataženo, hlavně v Čechách se místy objeví přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné. Teploty klesnou na 24 až 19 stupňů. V sobotu bude oblačno i zataženo, místy přehánky a bouřky, ojediněle i silné. V Čechách bude večer srážek ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 28 až 32 stupňů, no a na Moravě a ve Slezsku až 36.
0: Já opětovně děkuju Verče za zprávy, no a po 17. hodině si z muziky dáme Elise Coopera, dáme si taky Plexis a na úvod hodiny Linkin Park a jejich Leave Out All The Rest.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: V roce 1979 vydali legendární Kysáci album Dynasty a na něm nechybí ani tahle hitovka I Was Made For Loving You.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Nejvyšší čas na další dopravní informace, 17 hodin 18 minut, začneme Prahou. Lenko, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Na jižní spojce ve směru do Štěrbohol za Barandovským mostem probíhá vyšetřování nehody, očekávejte zdržení od Dobřížské. Kolony popojíždějí na příjezdech do Kbelské, od Novopatské i od Cínovecké kvůli dopravnímu omezení. Se zdržením počítejte na pražském okruhu ve směru z Ruzyně na dálnici D1 mezi plzeňskou D5 a Ořechem. V opačném směru na letiště vázne doprava od Slivence a regulují provoz na městském okruhu v Blance. Zdržení očekávejte na vjezdech do tunelů od Poltavské, Radlické nebo Dobřížské. Z Global Assistance Lenka.
0: Lenko, děkuju, a tady z Prahy ještě doplním ulici k Barandovu směrem z centra před sjezdem na okruh, kde bouralo osobní auto s dodávkou, i tam se připravte na zdržení v koloně. Na trase z Pohořelic směrem na Břeclav před Valticemi havarovalo osobní auto s motorkářem, na místě zasahou záchranáři a doprava tam zpomaluje v obou směrech a na Kroměřížsku, konkrétně v Hulíně v Žižkově ulici, šetří policie srážku dvou osobních aut, projíždějte tudy opatrně. Nás čeká za chvilku aktuální věc od kapely Pretty Reckless, Love Me, no a každou hodinu si dneska hrajeme něco o Judas Priest jako upoutávku na jejich nedělní koncert v Ostravě. Tentokrát zazní song You Got Another Thing Coming.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
8: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
9: Hit sezóny na rádiu.

Jedni ze zakladatelů nový vlny britského metalu. Od 70. let ukazují cestu všem podobným kapelám. Judas Priest ukážou cestu i v neděli Ostravě. My si je na rádiu Rockzone dáváme už dneska. Každou hodinu jednu z těch nejlepších pecek.

0: Tak v našem playlistu další chlápek, který to už má nějaký ten rok bohužel za sebou, Tom Petty s kapelou The Heartbreakers. Dali jsme si živou verzi. Jejich skladby Learning to Fly, no a celá hodinka živáku samozřejmě už od 6 u Franka v našem pravidelném pořadu Nekonečnej koncert. Ode mě zazní ještě Saxon za chvíli, anebo taky kapela Flogging Molly, This Road of Mine.
1: Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála prog rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáku Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak ještě než se pro dnešek rozloučíme, jak se podíváme na silnice 17.43, Lenka nám poví víc o situaci v Praze, ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně na dálnici D1 je kolona mezi Plzeňskou, D5 a Ořechem. Na jižní spojce ve směru na Černý most před sjezdem na Průmyslovou stojí auta po nehodě v levém pruhu, kolona od sjezdu do ulice v Korytech. Doprava zpomaluje také v opačném směru na Smíchov mezi Počernicemi a Štěrboholy a regulují provoz na městském okruhu v Blance. Zdržení očekávejte na vjezdech do tunelů od Polotavské, Duškovy nebo Radlické. Z Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, díky. V Chomutově pozor aktuálně v křižovatce ulic Mostecká a Vinohradská. Tam zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. Očekávejte tam silný provoz. Na Prachaticku na příjezdu do Smětče směrem z Lhenic bouraly dvě osobní auta. Na místě už je policie a projíždí se jedním pruhem. A velký pozor taky na trase ze Starého Města na Uhersko Hradišťku směrem na Slovensko. Na výjezdu z Blatnice pod Svatým Antonínkem tam bouralo osobní auto s motorkářem. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje. Ode mě je to, přátelé, pro dnešek všechno. Já, Šimon Kalousek, se s váma loučím. Popřeju vám hezký zbytek pátku. Od 6 už s váma tady na rádiu Rock Zone Frank a taky naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a Hrajeme na přání. Popřeju vám zároveň krásný víkend, který je před náma. No a my si to spolu dáme zase v pondělí klasicky od 2 odpoledne do té doby. Čus.
0: Rádio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
8: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Krásný, nefalšovaný a dobrý páteční podvečer, přátelé. Od mikráku se vám hlásí Frank, a vy samozřejmě stále posloucháte, anebo jste právě naladili Radio Rockzone. Nejsem tady ale sám, je tu se mnou Berča. Ahoj, Beru.
1: Ahoj, Franku.
0: Přejeme krásný pátek 31. července 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Ignácům a Ignátům, který ho dneska slaví. No a taky posíláme na dálku všechno nejlepší k narozeninám mistru Shadowsovi, což je samozřejmě Matthew Charles Sander, zpěvák kapely Avenged Sevenfold. No a tohle chytrosti ode mě a Beru, povídej, co máš pro nás ty.
1: Ještě před zprávama koukneme, kam můžete večer vyrazit na nějakou akci za živou muzikou, tak třeba v Holešově v areálu Žopy, Čechomoři, na Kokoříně v nostalgický myši Garáž s Tony Ducháčkem, no a v Litomyšli na Zámeckým návrší, konkrétně v prvním nádvoří, kapela Tata Boys. Víc toho máte u nás na sociálních sítích nebo taky na našich webovkách, konkrétně v sekci Club Life. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Benzín zřejmě zase podraží, Babiš žádá uzavření Schengenu a naše tenistky míří do finále poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější sestavě. Ceny ropy znovu rostou. Investoři reagují na zprávy o omezeném provozu v Hormuzském průlivu, kde podle iránských médií revoluční gardy zastavili dva tankery a další čtyři změnili kurz. Severomořský Brent se dostal těsně pod $90 za barel. Pokud vyšší ceny ropy vydrží, během příštích dnů až týdnů se to může projevit i na českých pumpách. Řidiči by za litr benzínu a nafty mohli zaplatit zhruba o desítky haléřů až korun víc. Krušnohorská Šindelová se vrací do hornické minulosti. Nově zprovoznila repliku zařízení, které pohánělo někdejší zpracování železné rudy. Historická huť má zpátky 3,5 metru velké vodní kolo. Replika patří mezi největší v Česku. Víc o tom zjistil náš reportér Dušan Valenta.
3: Klapající obr je v historickém areálu mezi Vysokou pecí a přípravnou pod zavážecím mostem. Snadněji se tak dá pochopit, co se v Šindelové s vytěženým materiálem dělo. Vodní kolo bývalo srdcem Vysoké pece, pohánělo drtičky, výtah i měchy. Vyrobit a vrátit ho bylo přitom víc než těžké. Torzo náhonu z nedalekého rybníku se nedalo využít a tak dnes voda cirkuluje v uzavřeném okruhu.
1: Český premiér Andrej Babiš vyzval k okamžitému uzavření schengenského prostoru pro Španělsko. Důvodem je to, že do španělské Seuty se na severu Afriky pronikly desítky tisíc migrantů. Babiš označil situaci za skandál. Ministr zahraničí Petr Macinka považuje dění za závažný problém pro celou Evropskou unii, ale vyloučení Španělska ze Schengenu zatím nepožaduje. Do Seuty podle španělských úřadů dorazilo z Maroka asi 60 tisíc utečenců a nejméně 34 lidí přitom zemřelo v moři.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Naše tenistky míří do finále poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější sestavě. Kapitánka Bára Strýcová totiž nominovala Noskovou, Muchovou, Bouskovou, Siňakovou. V záloze je navíc i Krejčíková. Finálový turnaj se odehraje od 22. do 27. září v čínském Shenzhenu. A naše hráčky vystoupí ve čtvrtfinále proti Velké Británii. Češky budou útočit na 12. titul v historii soutěže. Fanoušci kapely Škvor se mají na co těšit. Česká rocková stálice dokončila nahrávání dalšího studiového alba a chystané novince oficiálně oznámila detaily. Deska dostala název Na hraně a na pultech obchodu i na digitálních platformách se objeví letos na podzim. O zásadní novinku se muzikanti podělili ve videu na svém oficiálním facebookovém profilu. Podle prvních informací přinese album Na hraně klasický zvuk kapely Škvor, tentokrát ale obohacený o pestřejší prvky. Přes noc nás čeká oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objeví přehánky nebo bouřky. Zpočátku mohou být i silné. Teploty klesnou na 24 až 19 stupňů. V sobotu bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky ojediněle i silné. V Čechách bude večer srážek ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, no a na Moravě a ve Slezsku až 36.
0: Tak jo, Beru, já moc krát děkuji. No a my už si, přátelé, pojďme dát náš pravidelný pořad Nekonečný koncert neboli hodinu živáku na tělo. Hned skoro pro vás mám třeba Queen, Muse a nebo Jimiho Hendrixe a jeho Hey Joe.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: No a po první trojici živáků, kde jsme skončili s Queenama a jejich Another One Bites the Dust, se pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. A v 18.18 nám ní popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, hezký večer. Na jižní spojce ve směru na Černý most před sjezdem na Štěrboholi už nehoda nepřekáží a kolona se rozjíždí. Pomalu to jede na Pražském okruhu z letiště na dálnici D1 mezi plzeňskou D5 a Ořechem. Silný provoz je v Novopatské ve směru do Letňan kvůli omezení v Kbelské. A stále počítejte s regulací provozu v Blance a se zdržením na vjezdech do tunelů. Z Global Assistance, Lenka.
1: Leni, moc krát díky, my už se pojďme na další živáky. Čekají nás Metallica, Black Sabbath, Arba Sabaton a jejich Nightwitches.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Tři sestry Open Air Tour 2026. Točník 22.8. fotbalové hřiště. Oslavte s námi fanánkovi 60. samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
4: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
5: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No a když jsme u těch živáků, tak se samozřejmě podíváme taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Začneme Prahou, kde mám pozvánku do cross klubu, nebo respektive před něj, kde vystoupí Buty. Ve vagónu pak hrají Profesor. V Bučovicích v areálu Litava Park u zámku Bučovice proběhne Tři sestry Open Air Tour. V Doxech, přírodním divadle Doxy, vystoupí Pokáč. Ve Víravě na letním parketu proběhne Revival Fest. V Holešově v areálu Žopy vystoupí Čechomor. V Kokoříně v Nostalgické myši zahraje Garáž a Tony Ducháček. V Zahrádkách v Rokové Stodole Laura a její tygři a The Paper Jack, v Litomyšli v Zámeckém návrší na prvním nádvoří Tata Boys, v Ostravě v baráku Stará puška a Jarda Murín a v pavilonu taky v Ostravě Toto Tribute Night. Všechny tyhle pozvánky najdete také na našem webu sekci Club Life a část z nich taky na sociálních sítích. Teď už ale pojďme na další živáky. Čekají nás Rammsteini anebo Eric Clapton a jeho Laila.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: studentskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.
1: Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála prog rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáku Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a my se pojďme ještě jednou v této hodině podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Začneme na dálnici D11, kde na 38. kilometru směrem od Prahy na Hradec Králové stojí Ukrajince porouchané osobní auto, dejte tam pozor. Na D8 na 61. kilometru ve směru na Prahu dejte pozor na nepojízdné auto. V Praze na Evropské ve směru do centra u křižovatky s Libovskou se srazilo osobní auto s motorkářem. Zdržení je asi 10-minutové. Pak tu mám na dálnici D6 na 0,5 kilometru ve směru na Prahu u sjezdu na Pražský okruh havarovalo osobní auto, počítejte s kilometrovou kolonou, a na D8 na 33. kilometru ve směru na Ústí nad Labem dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: S Rockzonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone.
7: Muzika na tělo.
8: Stay up!

0: Tak jo, přátelé, 7:00 večerní na rádiu Rock Zone, a to zhruba za minutku, to znamená jenom jediný, a to, že nás čeká další rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás ale samozřejmě od mikráku zdraví Franka Verča. Přejeme krásný pátek na 30. července 26, taky všechno nejlepší k svátkušem Ignácům a Ignátům, který ho dneska slaví. Tolik ale chytrosti ode mě, no a Veru, povídej, co máš pro nás hezkýho ty.
1: No, ještě před těma zprávama, tady mám takový hezký hudební věci. V Přírodním divadle v Duxech dneska vystoupí Pokáč, v areálu Litava Park u zámku Bučovice, tak tam dneska tři segry Open Air Tour 2026. Taková pěkná víkendová akcička ve vagonu v Praze Profesor a v Cross Clubu Buty. Vy ještě samozřejmě můžete kouknout k nám na webovky do sekce Club Live nebo taky na naše sociální sítě. Každý den tam máte tipy, kam večer za živou muzikou. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na dvou třetinách stanic spadly teplotní rekordy. Populární léky jako Ozempic už neléčí jen obezitu, ale taky cukrovku a další věci. A Slávie míří do Ostravy a Plzeň hostí zbrojovku. Vedra dnes lámala rekordy po celém Česku. Teplotní maximum pro 31. červenec padlo na více než stovce meteorologických stanic a v Plzni Bolevci naměřili 39 stupňů a 4 desetiny. Pětina stanic přitom zaznamenala nejvyšší červencovou teplotu v historii měření a na několika místech padl dokonce rekord pro celý rok. Doplním, že zítra se v Čechách mírně ochladí, ale na Moravě a ve Slezsku teploty zůstanou až kolem 630 stupňů Celsia. Armáda má nové záložníky. Na Pražském hradě složilo vojenskou přísahu 43 absolventů dobrovolného cvičení pro plnoleté středoškoláky. Získávají tak status vojáka v záloze. Dobrovolné cvičení má za cíl mladé lidi seznámit s fungováním armády. Mluvčí hradní stráže Jiří Havel ČTK popsal, co všechno kurz zahrnuje.
3: Topografickou, protichemickou, zdravotnickou, střeleckou přípravu. Byli dvakrát ve vojenském výcvikovém prostoru na Doupově, byli cvičeni i v areálu hradní stráže.
1: Revoluce v hubnutí pokračuje. Populární léky jako Ozempic už neléčí jen obezitu a cukrovku. Lékaři hlásí zlomový rok. Nové studie ve Spojených státech potvrzují, že tyto injekce a tablety chrání srdce i ledviny. Medicína zkoumá, jestli přípravky dokážou zastavit také chuť na alkohol.
4: Přípravky typu Ozempic už američtí lékaři nepředepisují jen na obezitu a cukrovku. Nové studie ukazují jejich masivní přínos při léčbě srdečních chorob a onemocnění ledvin. Experti navíc potvrzují překvapivý vedlejší efekt. Tato medicína dokáže údajně tlumit i touhu po alkoholu. Z léku na hubnutí se tak stává univerzální zbraň moderní medicíny. Američané doslova žasnou a hromadně hubnou. Jestli přestanou pít úplně alkohol, zůstává zatím otázkou. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Po dnešní předehrávce Sparty se Zlínem pokračuje o víkendu druhé kolo fotbalové ligy. Největším tahákem bude sobotní duel Baníku Ostrava se Slaví. Plzeň bude proti zbrojovce napravovat porážku z úvodního kola. Jablonec a Hradec Králové se představí po úspěších v evropských pohárech. Na stadion Slovácka zamíří druhý ligový nováček Artis Brno. Legenda Black Sabbath Tony Iommi vydá solové album From the Dark naplánované na 23. října. Album uvozuje první single World Alone, jehož premiéra proběhla na speciální globální streamové události uspořádané v Iommiho rodném anglickém Birminghamu. Jen kousek od slavného mostu Black Sabbath Bridge přes kanál, který byl na počest této ikonické kapely otevřen v roce 2019. Klip si můžete pustit v rokových zprávách na rockzone.cz. Přes noc bude oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objeví přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné. Teploty klesnou na 24 až 19 stupňů. V sobotu bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, ojediněle mohou být i silné. V Čechách bude potom večer srážek ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 28 až 32 stupňů, no a na Moravě a ve Slezsku až 36.
0: Tak jo, Beru, já moc krát děkuji. No a my už si, přátelé, pojďme dát náš další pravidelný pořad, kterým je hraní na vaše přání. Čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255 700 707, jak už to znáte. Teď už si pojďme dát ale Linkin Park a jejich Faint.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: kofr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.
1: Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála prog rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáku Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rockzone. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus@výfuky.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
4: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, 8 hodina večerní před námi, to znamená jenom jediný, a to, že si dáme poslední dnešní komentovaný rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás, ale samozřejmě od mikráku zdraví Franka Verča. A my vám přejeme krásný pátek 31. července 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Ignácům a Ignátům a tak dále a tak dále. Víc chytrostí tady pro vás nemám, takže Veru, předávám ti slovo, povídej, co máš pro nás ty.
1: Já ti děkuju, zdravím vás. Já ještě před těma zprávama připomenu, že jestli chcete někam vyrazit do klubu nebo někam ven, kde hrajou, tak třeba ještě něco stihnete, koukněte k nám na webovky do sekce Club Life nebo na naše sociální sítě. Každý den jsou tam tipy, kam můžete zajít se živou muzikou. No a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česká národní banka řeší krádež za desítky milionů. Babiš žádá uzavření Schengenu a český fotbal přepsal svoji historii. České národní bance řeší obří skandál, konkrétně krádež za desítky milionů korun. Policie zadržela zaměstnance brněnské pobočky, který podle kriminalistů dlouhodobě odnášel z banky peníze. Centrální banka kvůli případu nařídila mimořádný audit a přijala další opatření na ochranu svého majetku. Banka zároveň uvedla, že běžný provoz ani služby pro veřejnost zůstávají beze změn. Problémy s autem v zahraničí jsou známým strašákem. Ať už jde o technickou závadu nebo nehodu, komplikace může zásadně zmírnit dobré pojištění a asistenční služba.
3: Smlouvu se vyplatí opravdu projít. Podle mluvčího ústředního automotoklubu Igora Siroty často zůstanou nekryté pneumatiky a nebo čelní skla.
4: Jestliže je ta prasklina delší, tak byste správně s tím autem vůbec neměl vyjet. Tudíž byste si tam teoreticky, dejme tomu v Itálii, měl nechat vyměnit čelní okno. Tím, že si to celé zaplatíte, protože zjistíte, že to v asistenci neboli v pojištění nemáte.
3: A jak připomíná pojišťovací expert webu Kalkulátor.cz Martin Tývl, ani s dobrým pojištěním nespoléhejte na to, že k ničemu nedojde.
5: Dost často se stává, že motoristi nemají připravené číslo na asistenční službu. Každá pojišťovna má trošku jiné. V Česku se používá to centrální 1224, ale v zahraničí je potřeba používat to, které máme od své pojišťovny.
3: Klíčovým prvkem dobré smlouvy může být třeba odtah nepojízdného vozidla do Čech. Ten totiž stejně jako oprava na místě může stát majlant. Tomáš Zemánek.
1: Český premiér Andrej Babiš vyzval k okamžitému uzavření schengenského prostoru pro Španělsko. Důvodem je to, že do španělské Seuty na severu Afriky pronikly desítky tisíc migrantů. Babiš označil situaci za skandál. Ministr zahraničí Petr Macinka považuje dění za vážný problém pro celou Evropskou unii, ale vyloučení Španělska ze Schengenu zatím nepožaduje. Do Seuty podle španělských úřadů dorazilo z Maroka asi 60 tisíc utečenců a nejméně 34 lidí přitom zemřelo v moři.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český fotbal přepsal svoji historii. Poprvé totiž povede reprezentaci zahraniční trenér Španěl Santi Denia. Náš sportovní reportér Standa Sigmund vyrazil zjistit informace přímo do sídla fotbalové asociace na Pražský Strahov.
6: 52-letý Santi Denia považuje nabídku vést českou reprezentaci za čest a největší okamžik ve své kariéře. V českém fotbale nevidí ale žádný velký problém. Půjde prý jen o to vybrat si správné hráče pro styl hry. Národní tým by měl být jakousi rodinou, ve které bude panovat respekt a hrdost reprezentovat českou zemi. Ví, že to nepůjde okamžitě, půjde o to získat si i důvěru hráčů a fanoušků. V tom směru bude dbát i na komunikaci mezi hráči, kluby a novináři. Smlouvu na 2 roky má i jeho asistent Pablo Amo, bývalý asistent španělského Ačka.
1: Fanoušci kapely Škvor se mají na co těšit. Česká rocková stálice dokončila nahrávání dalšího studiového alba a chystané novince oficiálně oznámila detaily. Deska dostala název Na hraně a na pultech obchodů i na digitálních platformách se objeví letos na podzim. O zásadní novinku se muzikanti podělili ve videu na svém Facebooku. Podle prvních informací přinese album Na hraně klasický zvuk kapely Škvor, tentokrát ale obohacený o pestřejší prvky. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, ty mohou být i silné. V Čechách bude večer srážek ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, no a na Moravě a ve Slezsku až 630.
0: Tak jo, Veru, já ti moc krát děkuji, přeju krásný zbytek večera, my se uvidíme a uslyšíme
1: krásný
0: zase příště.
1: Krásný víkend všem, čau, čau.
0: Tobě tež, no a my si, přátelé, pojďme dát poslední společnou hodinku plnou skvělej pecek na tělo. Dneska je pro vás mám třeba Shinedown, Kabáty, nebo Čeda Krugera, Carlose Santanu a jejich Into the Night.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se vrknout, jak to aktuálně vypadá na silnicích. Na dálnici D2 na 51,5 km směrem od Brna na Bratislavu překáží porouchané vozidlo, dejte tam pozor. Na dálnici D48 na 60,5 km směrem od Frýdku Místku na Český Těšín stojí porouchané vozidlo, taky tam dejte pozor. Na dálnici D8 na 54 km směrem od Drážďan na Lovosice dejte pozor na porouchané vozidlo. Na dálnici D1 na 175 km směrem od Brna na Prahu překáží v pravém jízdním pruhu porouchané vozidlo, dejte tam pozor. A v Praze na Evropské ve směru do centra u křižovatky s Libovskou se srazilo osobní auto s motorkářem. Zdržení je asi 10-minutové. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další muziku a vykopneme s novinkou od Europe s názvem The Cult of Ignorance.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Jdem se mrknout, jak to vypadá a bude vypadat s počasím, abych to zhrnul asi tak, že prostě je a bude horko, ale teď mi to tu píše 30 stupňů a pod mrakem. V noci bude oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objeví přehánky nebo bouřky, zpočátku je silné, teploty klesnou na 24 až 19 stupňů. V sobotu bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, ojedinělo je silné, v Čechách bude večer srážek ubývat, nejvyšší teploty 28 až 32, na Moravě a ve Slezsku až 36, takže jako ve skleníku. Tolik tedy k počasí, my pojďme na další muziku. Čekaj nás Bad Religion nebo Ozzy Osbourne, Billy Morrison a Steve Stevens a jejich Crack Cocaine.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála prog rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáku Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, s touhle kvalitou, která nestárne, se s vámi je Frank pro dnešek. Kluči, vy si samozřejmě užijte zbytek pátečního večera a nadcházející víkend. No a my se uslyšíme zase klasicky v pondělí od 6 do 9 večer. Do té doby se mějte krásně a v pondělí zase čus.
1: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105,9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vedra mohou zvyšovat riziko otrav oxidem uhelnatým. Nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu a fotbalovou repre povede Španěl Denia. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Rozvozci potravin kvůli extrémním vedrům zpřísňují kontrolu chlazeného zboží. Některé firmy přidávají do termoboxů více chladících patron a důsledně hlídají teplotu během celé přepravy. Ujišťují, že i v tropických teplotách dorazí potraviny k zákazníkům čerstvé a bezpečné. Pražští záchranáři ve čtvrtek zasahovali u 5 otrav oxidem uhelnatým. Jedna skončila smrtí. Hasiči upozorňují, že vysoké teploty mohou zhoršit tah komínů u plynových spotřebičů. Spaliny se pak mohou vracet zpět do místností. Odborníci doporučují pořídit detektor oxidu uhelnatého a pravidelně kontrolovat karmy i kotle. Oxid uhelnatý je neviditelný a také bez zápachu, ale může rychle ohrozit život. Například nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu. V některých úsecích plavidla doslova drhnou o dno řeky. Dunaj má nejnižší průtok za posledních 30 let.
2: Lodě s větším ponorom jsou odstavené v přístavech alebo na kotviskách a čekají na zlepšení situace. Na slovenské straně se přistoupilo aj k změně režimu preplavování lodí cez plavebné komory vodného díla Gabčíkovo. Děje se len v určitých cykloch, aby se obmedzila zbytočná strata vody. Obsadenost musí dosáhnout minimálně 40%. Vyhliadky na zlepšení stavu hladiny Dunaja jsou mizivé, keďže v nejbližších dňoch sa zrážky neočakávají. Jozef Bálko, Bratislava.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová repre má nového trenéra. Národní tým má historicky poprvé kouče ze zahraničí. Krejčího a spol. Povede Španěl Santa Denia, který si v zemi mistrů světa udělal jméno u juniorských výběrů. S mladými Španěly dosáhl i na olympijské zlato. Přesně pro tyto zkušenosti si ho cení i generální manažer repre Pavel Nedvěd.
3: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání, detailních se Santým a bylo to velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že on nás může obohatit o spoustu věcí. Poznal jsem, jaký on má pohled na naší reprezentaci, jaký má pohled celkově na fotbal a jakou má vizi. A vím, že vlastně nebylo to jenom o těch slovech, protože on to zažil.
1: 52-letý kouč má za sebou také bohatou hráčskou kariéru. S Atletikem Madrid ovládl španělskou ligu i tamní královský pohár. Denia ve funkci trenéra fotbalové repre střídá Miroslava Koupka, který skončil po nevydařeném mistrovství světa. Máme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objeví přehánky nebo bouřky. Zpočátku mohou být i silné. Teploty přes noc klesnou na 24 až 19 stupňů. V sobotu nás čeká oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky ojedinělé i silné. V Čechách bude potom večer srážek ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 28 až 32 stupňů, no a na Moravě a ve Slezsku až 36.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála pro rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáku Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Benzín zřejmě zase podraží. Řidiči brázdí nový úsek D3 a naše tenistky míří do finále poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější sestavě. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Ceny ropy znovu rostou. Investoři reagují na zprávy o omezeném provozu v Hormuzském průlivu, kde podle iránských médií revoluční gardy zastavili dva tankery a další čtyři změnili kurz. Severomořský Brent se dostal těsně pod $90 za barel. Pokud vyšší ceny ropy vydrží, během příštích dnů až týdnů se to může projevit. Řidičům slouží nový úsek dálnice D3. Nově se svezete mezi Na Židli a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Jde zhruba o 3 kilometry dlouhou trasu. Nový úsek D3 už si vyzkoušeli i řidiči a hlásí spokojenost.
2: Jede se po ní úplně suprově, konečně je to hotový, skoro, že se to nepokračuje dál na Linec.
3: Právě jsem projel ten nový dálniční úsek D3 a je to hladký a paráda, krásný značení, takže se jim to povedlo.
1: Silničáři teď pracují na dostavbě jeho české části D3 mezi Kaplicí nádražím a Na Židli. První část bude hotová letos v listopadu a druhá půlka úseku pak v létě příštího roku. Český premiér Andrej Babiš vyzval k okamžitému uzavření schengenského prostoru pro Španělsko. Důvodem je to, že do španělské Ceuty na severu Afriky pronikly desítky tisíc migrantů. Babiš označil situaci za skandál. Ministr zahraničí Petr Macinka považuje dění za vážný problém pro celou Evropskou unii. Ale vyloučení Španělska ze Schengenu zatím nepožaduje. Do Ceuty podle španělských úřadů dorazilo z Maroka asi 60 tisíc utečenců a nejméně 34 lidí přitom zemřelo v moři.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český tenis by měl na turnaji Billie Jean Kingové budit respekt. Kapitánka Barbora Strýcová povolala silné složení. Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Siňakovou. Nominace ale může být i pětičlenná. Vejít by se tam tedy mohla třeba Barbora Krejčíková. Strýcová ale zatím jasno nemá.
4: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí jít na to finále a to páté jméno, na to si ještě musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát, já můžu dělat 3 změny.
1: Finálový turnaj Billie Jean Kingové startuje 22. září v Číně. Máme oblačno i zataženo, hlavně v Čechách se místy mohou objevit přehánky nebo bouřky, zpočátku i velmi silné. Teploty přes noc klesnou na 24 až 19 stupňů. V sobotu nás čeká oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. V Čechách bude potom večer srážek ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 28 až 32 stupňů a na Moravě a ve Slezsku až 36.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Dneska zamíříme trochu do historie. Anglická skupina Gentle Giant byla na vrcholu popularity na začátku 70. let. Hrála prog rock, ve kterém se mísil folk, rock, soul, blues a něco z vážné hudby. Za 10 let existence vydala 13 studiových desek a dodnes vycházejí alba se záznamy jejich kultovních koncertů. A to je také případ živáků Playing the Fool. Pustím ho večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vedra mohou zvyšovat riziko otrav oxidem uhelnatým. Nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu a fotbalovou repre povede Španěl Denia. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Rozvozci potravin kvůli extrémním vedrům zpřísňují kontrolu chlazeného zboží. Některé firmy přidávají do termoboxů více chladících patron a důsledně hlídají teplotu během celé přepravy. Ujišťují, že i v tropických teplotách dorazí potraviny k zákazníkům čerstvé a bezpečné. Pražští záchranáři ve čtvrtek zasahovali u 5 otrav oxidem uhelnatým. Jedna skončila smrtí. Hasiči upozorňují, že vysoké teploty mohou zhoršit tah komínů u plynových spotřebičů. Spaliny se pak mohou vracet zpět do místností. Odborníci doporučují pořídit detektor oxidu uhelnatého a pravidelně kontrolovat karmy i kotle. Oxid uhelnatý je neviditelný a také bez zápachu, ale může rychle ohrozit život. Například nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu. V některých úsecích plavidla doslova drhnou o dno řeky. Dunaj má nejnižší průtok za posledních 30 let.
2: Lodě s větším ponorom jsou odstavené v přístavech alebo na kotviskách a čekají na zlepšení situace. Na slovenské straně se přistoupilo aj k změně režimu preplavování lodí cez plavebné komory vodného díla Gabčíkovo. Děje se len v určitých cykloch, aby se obmedzila zbytočná strata vody. Obsadenost musí dosáhnout minimálně 40%. Vyhliadky na zlepšení stavu hladiny Dunaja jsou mizivé, keďže v nejbližších dňoch se zrážky neočekávají. Jozef Bálko, Bratislava.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalová repre má nového trenéra. Národní tým má historicky poprvé kouče ze zahraničí. Krejčího a spol povede Španěl Santa Denia, který si v zemi mistrů světa udělal jméno u juniorských výběrů. S mladými Španěly dosahl i na olympijské zlato. Přesně pro tyto zkušenosti si ho cení i generální manažer repre Pavel Nedvěd.
3: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání, detailních se Santým a bylo to velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí. Poznal jsem, jaký on má pohled na naší reprezentaci, jaký má pohled celkově na fotbal a jakou má vizi. A vím, že vlastně nebylo to jenom o těch slovech, protože on to zažil.
1: 52-letý kouč má za sebou také bohatou hráčskou kariéru. S Atletikem Madrid ovládl španělskou ligu i tamní královský pohár. Denia ve funkci trenéra fotbalové repre střídá Miroslava Koupka, který skončil po nevydařeném mistrovství světa. Máme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objeví přehánky nebo bouřky. Zpočátku mohou být i silné. Teploty přes noc klesnou na 24 až 19 stupňů. V sobotu nás čeká oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky ojediněle i silné. V Čechách bude potom večer srážek ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 28 až 32 stupňů. No a na Moravě a ve Slezsku až 36.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vedra mohou zvyšovat riziko otrav oxidem uhelnatým. Nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu a fotbalovou repre povede Španěl Denia. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Rozvozci potravin kvůli extrémním vedrům zpřísňují kontrolu chlazeného zboží. Některé firmy přidávají do termoboxů více chladících patron a důsledně hlídají teplotu během celé přepravy. Ujišťují, že i v tropických teplotách dorazí potraviny k zákazníkům čerstvé a bezpečné. Pražští záchranáři ve čtvrtek zasahovali u 5 otrav oxidem uhelnatým. Jedna skončila smrtí. Hasiči upozorňují, že vysoké teploty mohou zhoršit tah komínů u plynových spotřebičů. Spaliny se pak mohou vracet zpět do místností. Odborníci doporučují pořídit detektor oxidu uhelnatého a pravidelně kontrolovat karmy i kotle. Oxid uhelnatý je neviditelný a také bez zápachu, ale může rychle ohrozit život. Například nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu. V některých úsecích plavidla doslova drhnou o dno řeky. Dunaj má nejnižší průtok za posledních 30 let.
2: Lodě s větším ponorom jsou odstavené v přístavech alebo na kotviskách a čekají na zlepšení situace. Na slovenské straně se přistoupilo aj k změně režimu preplavování lodí cez plavebné komory vodného díla Gabčíkovo. Děje se len v určitých cykloch, aby se obmedzila zbytočná strata vody. Obsadenost musí dosáhnout minimálně 40%. Vyhliadky na zlepšení stavu hladiny Dunaja jsou mizivé, keďže v nejbližších dňoch se zrážky neočekávají. Jozef Bálko, Bratislava.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová repre má nového trenéra. Národní tým má historicky poprvé kouče ze zahraničí. Krejčího a spol povede Španěl Santa Denia, který si v zemi mistrů světa udělal jméno u juniorských výběrů. S mladými Španěly dosáhl i na olympijské zlato. Přesně pro tyto zkušenosti si ho cení i generální manažer repre Pavel Nedvěd.
3: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání, detailních se Santým a bylo to velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že on nás může obohatit o spoustu věcí. Poznal jsem, jaký on má pohled na naší reprezentaci, jaký má pohled celkově na fotbal a jakou má vizi. A vím, že vlastně nebylo to jenom o těch slovech, protože on to zažil.
1: 52-letý kouč má za sebou také bohatou hráčskou kariéru. S Atletikem Madrid ovládl španělskou ligu i tamní královský pohár. Denia ve funkci trenéra fotbalové repre střídá Miroslava Koupka, který skončil po nevydařeném mistrovství světa. Máme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objeví přehánky nebo bouřky. Zpočátku mohou být i silné. Teploty přes noc klesnou na 24 až 19 stupňů. V sobotu nás čeká oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky ojediněle i silné. V Čechách bude potom večer srážek ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 28 až 32 stupňů. No a na Moravě a ve Slezsku až 36.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Benzín zřejmě zase podraží. Řidiči brázdí nový úsek D3 a naše tenistky míří do finále poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější sestavě. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Ceny ropy znovu rostou. Investoři reagují na zprávy o omezeném provozu v Hormuzském průlivu, kde podle iránských médií revoluční gardy zastavili dva tankery a další čtyři změnili kurz. Severomořský Brent se dostal těsně pod $90 za barel. Pokud vyšší ceny ropy vydrží, během příštích dnů až týdnů se to může projevit. Řidičům slouží nový úsek dálnice D3. Nově se svezete mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Jde zhruba o 3 kilometry dlouhou trasu. Nový úsek D3 už si vyzkoušeli i řidiči a hlásí spokojenost.
2: Jede se po ní úplně suprově, konečně je to hotový. Škoda, že se to nepokračuje dál na Linec.
3: Právě jsem projel ten nový dálniční úsek D3 a je to hladký a paráda, krásný značení, takže se jim to povedlo.
1: Silničáři teď pracují na dostavbě jeho české části D3 mezi Kaplicí nádražím a Nažidly. První část bude hotová letos v listopadu a druhá půlka úseku pak v létě příštího roku. Český premiér Andrej Babiš vyzval k okamžitému uzavření schengenského prostoru pro Španělsko. Důvodem je to, že do španělské Ceuty na severu Afriky pronikly desítky tisíc migrantů. Babiš označil situaci za skandál. Ministr zahraničí Petr Macinka považuje dění za vážný problém pro celou Evropskou unii. Ale vyloučení Španělska ze Schengenu zatím nepožaduje. Do Ceuty podle španělských úřadů dorazilo z Maroka asi 60 tisíc utečenců a nejméně 34 lidí přitom zemřelo v moři.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český tenis by měl na turnaji Billie Jean Kingové budit respekt. Kapitánka Barbora Strýcová povolala silné složení. Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Siňakovou. Nominace ale může být i pětičlena. Vejít by se tam tedy mohla třeba Barbora Krejčíková. Strýcová ale zatím jasno nemá.
4: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí jít na to finále a to páté jméno, na to si ještě musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát, já můžu dělat 3 změny.
1: Finálový turnaj Billie Jean Kingové startuje 22. září v Číně. Máme oblačno i zataženo, hlavně v Čechách se místy mohou objevit přehánky nebo bouřky, zpočátku i velmi silné. Teploty přes noc klesnou na 24 až 19 stupňů. V sobotu nás čeká oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. V Čechách bude potom večer srážek ubývat. Nejvyšší sobotní teploty 28 až 32 stupňů a na Moravě a ve Slezsku až 36.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: After this crazy headbanging, we want to play you something more beautiful. This nothing else matters.

Franz Ferdinand jsou klasickou ukázkou toho, co znamená slovo Britpop. Uhlazená písňová forma, potřeba dělat hudbu jako umění, ale zároveň se alespoň trochu tvářit punkově. Ferdinandi jsou jednou z několika kapel tohoto žánru, které si získaly reputaci i v Evropě. Však se hlavně v Německu hodně psalo o jejich novince The Human Fear a právě tu si pustíme večer v 11 na rádiu Rock Soul.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vedra mohou zvyšovat riziko otrav oxidem uhelnatým. Nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu a fotbalovou repre povede Španěl Denia. Je tu krátký přehled zpráv a ten má pro vás Veronika Kuželková. Rozvozci potravin kvůli extrémním vedrům zpřísňují kontrolu chlazeného zboží. Některé firmy přidávají do termoboxů více chladících patron a důsledně hlídají teplotu během celé přepravy. Ujišťují, že i v tropických teplotách dorazí potraviny k zákazníkům čerstvé a bezpečné. Pražští záchranáři ve čtvrtek zasahovali u 5 otrav oxidem uhelnatým. Jedna skončila smrtí. Hasiči upozorňují, že vysoké teploty mohou zhoršit tak komínů u plynových spotřebičů. Spaliny se pak mohou vracet zpět do místností. Odborníci doporučují pořídit detektor oxidu uhelnatého a pravidelně kontrolovat karmy i kotle. Oxid uhelnatý je neviditelný a také bez zápachu, ale může rychle ohrozit život. Například nízká hladina Dunaje komplikuje lodní dopravu. V některých úsecích plavidla doslova drhnou o dno řeky. Dunaj má nejnižší průtok za posledních 30 let.
2: Lodě s větším ponorom jsou odstavené v přístavech alebo na kotviskách a čekají na zlepšení situace. Na slovenské straně se přistoupilo aj k změně režimu preplavování lodí cez plavebné komory vodného díla Gabčíkovo. Děje se len v určitých cykloch, aby se obmedzila zbytočná strata vody. Obsadenost musí dosáhnout minimálně 40%. Výhliadky na zlepšení stavu hladiny Dunaja jsou mizivé, keďže v nejbližších dňoch se zrážky neočekávají. Jozef Válko, Bratislava.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalová repre má nového trenéra. Národní tým má historicky poprvé kouče ze zahraničí. Krejčího a spol povede Španěl Santa Denia, který si v zemi mistrů světa udělal jméno u juniorských výběrů. S mladými Španěly dosáhl i na olympijské zlato. Přesně pro tyto zkušenosti si ho cení i generální manažer repre Pavel Nedvěd.
3: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání, detailních se Santým a bylo to velice příjemný a otevřený s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí. Poznal jsem, jaký on má pohled na naší reprezentaci, jaký má pohled celkově na fotbal a jakou má vizi. A vím, že vlastně nebylo to jenom o těch slovech, protože on to zažil.
1: 52-letý kouč má za sebou také bohatou hráčskou kariéru. S Atletikem Madrid ovládl španělskou ligu i tamní královský pohár. Denia ve funkci trenéra fotbalové repre střídá Miroslava Koupka, který skončil po nevydařeném mistrovství světa. Máme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách se místy objeví přehánky nebo bouřky. Zpočátku mohou být i silné. Teploty přes noc klesnou na 24 až 19 stupňů. V sobotu nás čeká oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky ojediněle i silné. V Čechách bude potom večer srážek ubývat